0: financí Alena Schillerová chce kratom také jinak danit.
1: V současnosti je kratom v sazbě DPH 12%, takže ho chceme přeřadit do základní sazby 21%. Opravdu není důvod, aby psychoaktivní látka byla ve snížené sazbě.
0: To všechno by měl zahrnovat nový adiktologický zákon, který kabinet Andreje Babiše připravuje. Na Ještědu v Liberci se budou pást ovce. Na jeho svahy je vypustí ve středu a zůstanou tam až do zimy. Ski areál je chce využít jako turistickou atrakci. Zároveň ale budou také vesele spásat trávu na sjezdovce Skalka. Do téhle záslužné práce se vrhne konkrétně 10 zvířat plemene skůde, které je jedním z nejstarších v Evropě. Silné bouřky a vichr potrápily také Austrálii. Na jihozápadě země je skoro 70 tisíc domácností bez elektřiny. Odkloněny musely být i některé lety směřující do Pertu. Nárazy větru v dané oblasti dosáhly rychlosti až 135 km v hodině, což je srovnatelné s cyklónem. Záchranná služba tam obdržela asi 700 žádostí o pomoc.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Jakub Menšík je v Roland Garros pěkně rozjetý. Český tenista postoupil poprvé ve své kariéře do čtvrtfinále tamního grandslamového turnaje. Stalo se tak poté, co na pařížské Antuce udolal nasazenou jedenáctku Andreje Rubliova z Ruska. Porazil ho za 3¾ hodiny po setech 6-3, 7-6, 4-6, 2-6 a 6-3. V boji o postup mezi nejlepší čtyři teď narazí na 19-letého Brazilce Joao Fonseca. Jejich zápas je naplánovaný na Night Session, nezačne tedy dřív než ve čtvrt na 9 večer. A pojďme se podívat ještě na počasí. V úterý by moc pršet nemělo, déšť se očekává jenom k večeru v jeho západní polovině Čech nebo na horách. Jinak bude ráno jasno, přes den spíš oblačno a nejvyšší teploty vlezou na 26 stupňů. V 1000 metrech nad mořem bude kolem 17.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Atlantic Georgi obvykle pocházejí jižanské bluesové kapely, takže alternativní metal Seven Dust je velkou výjimkou. Seven Dust je hodně zkušená kapela a má za sebou už 15 desek. A ta poslední se jmenuje One a vyšla na 1. máje. Na podzim budou hrát a propagovat svoji novou desku v Evropě, ale není jisté, zda budou hrát i v Praze. Takže zatím nám stačí jen nová deska. A to uslyšíte večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Počasí bude teď každý den jiné. Chystá se Timiho pitva a naši hokejisté v žebříčku klesli. Jsou tady další zprávy a s nimi Zuzana Dastychová. S počasím to bude tenhle týden jako na houpačce. V úterý by mělo být úplně jasno nebo nejhůř polojasno a teploty půjdou nahoru, vystoupají až k 26 stupňům. Ale pozor, ve středu začne zase pršet a rtuť teploměru spadne ke 20, aby ve čtvrtek mohla zase zamířit až k číslu 27 a k tomu bude ještě i naprosto jasno. V pátek zase zaprší a víkend by mohl být teplotně příjemný. Čekejte teploty kolem 24 a déšť se nám snese na hlavy jenom sem tam občas. Dětský ombudsman se činil. Za necelý rok působnosti dostal Martin Beneš skoro 1600 podnětů, z toho zhruba 180 mu poslali přímo děti. Často se týkaly rodičovských sporů, chování na školách nebo poměrů v dětských domovech. Beneš už proto také skládá poradní tým složený právě z dětí.
2: Scházet se budeme asi 4x za rok, budeme se scházet obvykle na 2 dny a budeme pravděpodobně přijímat nějaké usnesení. To jsou věci, které jsou ještě pořád trochu v procesu.
1: Martin Beneš se po zvolení sněmovnou ujal funkce na začátku dubna. Případ Timmy ještě neskončil. Osud nešťastné velryby pořád zaměstnává německé i dánské úřady. Státní zastupitelství ve Stralsundu na severu Německa dostalo ohledně ní víc než 100 trestních oznámení a musí je řešit. Na dánském ostrově Anholt se mezitím připravuje pitva, která by měla zjistit příčinu úmrtí mladého kyporkaka. Odehraje se tenhle čtvrtek přímo na pláži a trvat by měla zhruba 6 hodin.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Čeští hokejisté spadli ve světovém žebříčku dolů, ale nebylo to zas o tolik. Po 5. místě na mistrovství světa v Curychu a Friburgu klesli v tabulce Mezinárodní hokejové federace z 5. na 6. pozici. Mají teď celkově 5070 bodů a na 5. je Švédsko, jich ztrácejí 30. Do čela žebříčku se dostalo Švýcarsko, které skončilo na svém domácím šampionátu stříbrné. A na samý závěr přidám ještě předpověď počasí. V úterý bude ráno jasno, postupem dne ale spíš oblačno a na horách se můžou vyskytnout i přehánky. Ty se večer objeví místy i v jihozápadní polovině Čech. Nejvyšší teploty vystoupají až na 26 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Atlanty Georgia obvykle pocházejí jižanské bluesové kapely, takže alternativní metal Seven Dust je velkou výjimkou. Seven Dust je hodně zkušená kapela a má za sebou už 15 desek. A ta poslední se jmenuje One a vyšla na 1. máje. Na podzim budou hrát a propagovat svoji novou desku v Evropě, ale není jisté, zda budou hrát i v Praze. Takže zatím nám stačí jen nová deska. A to uslyšíte večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Babišův kabinet řeší kratom, na ještěd vyběhnou ovce a tenista Jakub Menšík na Roland Garros válí. Jsou tady další zprávy a s nimi Zuzana Dastychová. Vláda bude řešit kratom. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch chystá návrh, podle kterého by si ho mohli koupit jenom lidi starší 21 let. Dneska ho prodají i těm, kterým už bylo 18. Ministryně financí Alena Schillerová chce kratom také jinak danit.
2: V současnosti je kratom v sazbě DPH 12%, takže ho chceme přeřadit do základní sazby 21%. Opravdu není důvod, aby psychoaktivní látka byla ve snížené sazbě.
1: To všechno by mělo zahrnovat nový adiktologický zákon, který kabinet Andreje Babiše připravuje. Na ještědu v Liberci se budou pást ovce. Na jeho svahy je vypustí ve středu a zůstanou tam až do zimy. Ski areál je chce využít jako turistickou atrakci. Zároveň ale budou také vesele spásat trávu na sjezdovce Skalka. Do téhle záslužné práce se vrhne konkrétně 10 zvířat plemene skůde, které je jedním z nejstarších v Evropě. Silné bouřky a vichr potrápily také Austrálii. Na jihozápadě země je skoro 70 tisíc domácností bez elektřiny. Odkloněny musely být i některé lety směřující do Pertu. Nárazy větru v dané oblasti dosáhly rychlosti až 135 km v hodině, což je srovnatelné s cyklónem. Záchranná služba tam obdržela asi 700 žádostí o pomoc.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Jakub Menšík je v Roland Garros pěkně rozjetý. Český tenista postoupil poprvé ve své kariéře do čtvrtfinále tamního grandslamového turnaje. Stalo se tak poté, co na pařížské Antuce udolal nasazenou jedenáctku Andreje Rubliova z Ruska. Porazil ho za 3¾ hodiny po setech 6-3, 7-6, 4-6, 2-6 a 6-3. V boji o postup mezi nejlepší čtyři teď narazí na 19-letého Brazilce João Fonseca. Jejich zápas je naplánovaný na Night Session, nezačne tedy dřív než ve 8:45 večer. A pojďme se podívat ještě na počasí. V úterý by moc pršet nemělo, déšť se očekává jenom k večeru v jeho západní polovině Čech nebo na horách. Jinak bude ráno jasno, přes den spíš oblačno a nejvyšší teploty vlezou na 26 stupňů. V 1000 metrech nad mořem bude kolem 17.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Nekonečnej koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rockzone 105.9.

Atlanty Georgi obvykle pocházejí jižanské bluesové kapely, takže alternativní metal Seven Dust je velkou výjimkou. Seven Dust je hodně zkušená kapela a má za sebou už 15 desek. A ta poslední se jmenuje One a vyšla na 1. máje. Na podzim budou hrát a propagovat svoji novou desku v Evropě, ale není jisté, zda budou hrát i v Praze. Takže zatím nám stačí jen nová deska. A to uslyšíte večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Počasí bude teď každý den jiné. Chystá se Timmyho pitva a naši hokejisté v žebříčku klesli. Jsou tady další zprávy a s nimi Zuzana Dastychová. S počasím to bude tenhle týden jako na houpačce. V úterý by mělo být úplně jasno nebo nejhůř polojasno a teploty půjdou nahoru, vystoupají až k 26 stupňům. Ale pozor, ve středu začne zase pršet a rtuť teploměru spadne ke 20, aby ve čtvrtek mohla zase zamířit až k číslu 27 a k tomu bude ještě i naprosto jasno. V pátek zase zaprší a víkend by mohl být teplotně příjemný. Čekejte teploty kolem 24 a déšť se nám snese na hlavy jenom sem tam občas. Dětský ombudsman se činil. Za necelý rok působnosti dostal Martin Beneš skoro 1600 podnětů, z toho zhruba 180 mu poslali přímo děti. Často se týkaly rodičovských sporů, chování na školách nebo poměrů v dětských domovech. Beneš už proto také skládá poradní tým složený právě z dětí.
2: Scházet se budeme asi 4x za rok, budeme se scházet obvykle na 2 dny a budeme pravděpodobně přijímat nějaké usnesení. To jsou věci, které jsou ještě pořád trochu v procesu.
1: Martin Beneš se po zvolení sněmovnou ujal funkce na začátku dubna. Případ Timmy ještě neskončil. Osud nešťastné velryby pořád zaměstnává německé i dánské úřady. Státní zastupitelství ve Stralsundu na severu Německa dostalo ohledně ní víc než 100 trestních oznámení a musí je řešit. Na dánském ostrově Anholt se mezitím připravuje pitva, která by měla zjistit příčinu úmrtí mladého kyporkaka. Odehraje se tenhle čtvrtek přímo na pláži a trvat by měla zhruba 6 hodin.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Čeští hokejisté spadli ve světovém žebříčku dolů, ale nebylo to zas o tolik. Po 5. místě na mistrovství světa v Curychu a Friburgu klesli v tabulce Mezinárodní hokejové federace z 5. na 6. pozici. Mají teď celkově 5070 bodů a na 5. Švédsko, jich ztrácejí 30. Do čela žebříčku se dostalo Švýcarsko, které skončilo na svém domácím šampionátu stříbrné. A na samý závěr přidám ještě předpověď počasí. V úterý bude ráno jasno, postupem dne ale spíš oblačno a na horách se můžou vyskytnout i přehánky. Ty se večer objeví místy i v jihozápadní polovině Čech. Nejvyšší teploty vystoupají až na 26 stupňů.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

Novinka. Exkluzivně na rádiu Rockzone.

0: died and you just sit there.
1: Nekonečnej koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rock Zone 105.9.

Fun the Georgie obvykle pocházejí jižanské bluesové kapely, takže alternativní metal Seven Dust je velkou výjimkou. Seven Dust je hodně zkušená kapela a má za sebou už 15 desek. A ta poslední se jmenuje One a vyšla na 1. máje. Na podzim budou hrát a propagovat svoji novou desku v Evropě, ale není jisté, zda budou hrát i v Praze. Takže zatím nám stačí jen nová deska. A to uslyšíte večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Playboy. Jediný lifestyleový časopis pro muže. 35 let ikon. 35 let příběhů. Výroční sběratelské vydání Playboye je tady. Kristýna Hrušínská na titulní straně. A exkluzivní retrospektiva 35 let českého Playboye. První česká playmate Jana Štefánková. Ikonické rozhovory. Příběhy, které definovaly generace. Časy se mění. Ikony zůstávají. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy. To jsou krásné ženy a chytré články.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: No krásně, mám ráno 6 hodin, 1 minuta. Jarmil slaví svátek, taky Jaromil, a máme, pozor, máme tady opět zajímavý svátek. Mezinárodní den prostitutek. Hezky ráno.
1: Dobré ráno, já když jsem to ráno poprvé čet, tak jsem se lek, že to je Mezinárodní den bez prostitutek.
0: A to někdy bude?
1: Já nevím.
0: To nemůže vymřít, to nezemeslo.
1: Já si taky myslím. Kam dneska za muzikou v Punktu v Praze hrajou The Dwarves of East Aguza, a nebo v Zachspabu v Plzni Arzen a taky Geronimo. Jinak teploty venku se pohybujou pod 15 a jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Meteorologové potvrdili výskyt tornád. Pod německým kancléřem se kýve židle a cestující na mundial dostanou doporučení. V nedělních bouřkách se objevila dvě tornáda. Po vyhodnocení svědectví a záběru meteorologové potvrdili jedno u Netolic na Prachaticku a druhé nedaleko Týna nad Vltavou na Českobudějovicku. Český hydrometeorologický ústav to večer uvedl na X-ku s tím, že vzniku tornád nahrávala vyšší vlhkost v přízemní vrstvě a hlavně výraznější takzvaný střih větru. Místní evidují řadu škod. Podle meteorologů ale nelze 100% určit, zda je způsobilo tornádo. K platnosti referenda bude nutný souhlas nejméně 35% voličů. Dohodli se na tom zástupci vládní koalice. Na ostatních parametrech ústavního návrhu zákona o všeobecném referendu se koaliční lídři dohodli už dříve. Návrh nyní koalice pošle do legislativního procesu. K přijetí ústavního zákona je nutný souhlas 3/5 většiny všech poslanců a 3/5 většiny přítomných senátorů. Pod německým kancléřem se kýve židle. Z čela vlády chtějí Friedricha Merze sesadit někteří členové jeho křesťansko-demokratické unie. Mezi veřejností je totiž čím dál méně oblíbený kvůli sporům s jeho koaličními partnery z konzervativní unie.
3: Představitelé CDU spekulace rezolutně odmítají a demonstrativně vyslovují současnému kancléři podporu. Merze podpořil i premiér západoněmecké spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko Hendrik Wüst. Právě o něm se přitom nejčastěji spekuluje jako o možné Merzově nástupci. Podle aktuálního průzkumu si ale většina Němců myslí, že by výměna kancléře vládě ani CDU nijak nepomohla. Jaromír Mrhal, ČTK, Berlín.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Fotbaloví fanoušci mířící na šampionát dostanou doporučení. To dnes představí ministerstvo zahraničí ve spolupráci s fotbalovou asociací a ministrem pro sport. Základní informace už dříve zveřejnilo ministerstvo na svém webu. Obsahují základní rady pro pobyt návštěvníků turnaje, informace o konzulární asistenci, vstupenkách či vstupu na stadiony a do fanzon. Turnaj se koná od 11. června do 19. července. Česká reprezentace se na mistrovství světa představí po druhé oddíl rozdělení federace a poprvé po 20 letech. Do turnaje vstoupí 11. června v Guadalajaře proti Koreji. Následně se v Atlantě utká s Jihoafrickou republikou a skupinové boje zakončí v Mexico City proti domácímu výběru. Smashing Pumpkins se znovu spojili s Butchem Vigem. S bubeníkem Garbage se dali dohromady kvůli nové skladbě, která prý brzy vyjde. Blik Orgenitní také řekl, že byla napsaná pro konkrétní účel, o kterém ale zatím nechce vůbec mluvit. Podle Korgena už vlastně zbývá vymyslet jenom jméno. Nutno ale říct, že tahle skladba se pravděpodobně neobjeví na připravovaném výročním turné k albu Melancholy and the Infinite Sadness, a to kvůli nespecifikovaným časovým komplikacím. Dnes čekejte jasno až polojasno, k ránu nějaká mlha, postupně ale oblačno, přeháňky, případně bouřky, a to zejména od severovýchodu. Nejvyšší teploty kolem 25.
0: A na Brněnsku bacha na trase z Jedovice na ochoz u Brna, havarovalo osobní auto, takže tam pozor. No a ještě pozor taky v Hlubočepích, Kosorská ulice, tady hasiči u požáru porostu podél vozovky, takže počítejte s omezením.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
0: No a namíchal jsem vám tady Kaiser Chiefs, taky Davida Bowieho, a nebo si dáme Black Label Society.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak se pojďme taky podívat na to, jak se jede aktuálně 6 hodin 20 minut. Zdá se, že v Praze je zatím klídek, nemám tady hlášenu žádnou dopravní nehodu, ale jediná, která nám tady brání provozu akce, tak to je osobně auto, které havarovalo na Brněnsku. Je to z Jedovnice na Ochoz u Brna, takže pozor, skončilo po nehodě mimovozovku a na místě jsou záchranáři. Takže vyjeďte opatrně, akorát pozor v Praze, tedy Pražský okruh, kde 11. kilometr poruchaný vozidlo odstaví u Krajnice.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
2: Miluješ rock? Tak to rozhodně nesmíš chybět 10. července na Rockfestu v Čáslavi. V jeden večer vystoupí Škvor, Harley, Krucipisk, Alkehol, já, Marie Rezlerová a další. Lístky najdeš na qrticket.cz.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června, tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na dek.cz.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na Toyota.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
7: S Rockzonem na DABu i na sněžník se vyhrabu.
8: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Novinka. Exkluzivně na Rádio Rockzone.

0: 6.30, my si teď dáme rychlý přehled
1: na rádiu Rockzone.
0: Přesně tak, Pišto dorazil, takže se dovíte, co je novýho. Hezký ráno.
2: Dobré ráno. ČEZ může začít s vyčleněním nové dceřiné společnosti zaměřené na distribuci a obchod, schválila valná hromada. Je to první krok k zestátnění skupiny. Poslance čeká úvodní debata o růstu rodičovského příspěvku. V úvodním kole by dnes sněmovna mohla projednat také senátní novelu o odkladu spuštění elektronizace voleb spolu s usnadněním hlasování pro lidi se zrakovým postižením. Před projednáním v prvním čtení je rovněž koaliční novela, která mimo jiné upravuje státní úhradu České poště. Jich Itálie krátce po půlnoci zasáhlo silnější zemětřesení. Mělo sílu 6,2 stupně. Otřes byl cítit i daleko od epicentra. Americká tenisová hvězda Serena Williams se 4 roky po ukončení kariéry vrátí ve 44 letech na WTA Tour a odehraje 4 hru v Queen's Clubu.
1: Radio Rock Zone.
0: No a i dneska vám řekneme čas, kdy se otevře ta hra o lupení na Cargo Gallery 11. června.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak na silnicích bacha opatrně, protože těch nehod v poslední době je celá spousta, toho víc a víc, nevím, co děláme na těch silnicích. Praha Západ ve Vranem nad Vltavou, v Nádražní ulici máme nehodu, takže tam pozor, probíhá vyšetřování. Práce údržby vás drží na Plzeňsku, v Chýnině a taky na Rokycansku, v Sedlecku, takže tam pozor. Jinak provoz nám v Praze sílí, ostatně i ve větších městech, takže věďte opatrně. No a podíváme se na to krásný počasí.
0: Radio Rock Zone, počasí.
1: Tak trošku si to s námi zahrává, ale déšť ještě přijde, nebojte se, jak se tady dočítám. Dneska ale zpočátku jasno až polojasno, ráno místy můžete na některých místech potkat i mlhy, takže bacha na to. Jinak později večer se opět zatáhne a ojediněle se vyskytne déšť nebo přehánky. Teploty ale do 21, maximálně 26 stupňů. Ve středu to by mělo být zataženo až oblačno. Déšť na celém území, takže pozor, přehánky a ojediněle i bouřky. A teploty přes den jenom 15 až 19 stupňů.
0: Radio Rock Zone.
2: Miluješ rock? Tak to rozhodně nesmíš chybět 10. července na Rockfestu v Čáslavi. V jeden večer vystoupí Škvor, Harley, Krucipisk, Alkehol, já, Marie Rezlerová a další. Lístky najdeš na qrticket.cz.
3: Playboy, jediný lifestyleový časopis pro muže. 35 let ikon, 35 let příběhů. Výroční sběratelské vydání Playboye je tady. Kristýna Hrušínská na titulní straně a exkluzivní retrospektiva 35 let českého Playboye. První česká playmate Jana Štefánková. Ikonické rozhovory, příběhy, které definovaly generace. Časy se mění, ikony zůstávají. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy, to jsou krásné ženy a chytré články.
4: Z Atlanty, Georgia obvykle pocházejí jižanské bluesové kapely, takže alternativní metal Seven Dust je velkou výjimkou. Seven Dust je hodně zkušená kapela a má za sebou už 15 desek. A ta poslední se jmenuje One a vyšla na 1. máje. Na podzim budou hrát a propagovat svoji novou desku v Evropě, ale není jisté, zda budou hrát i v Praze. Takže zatím nám stačí jen nová deska. A to uslyšíte večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: SMS tiket se vám otevře dneska opět v 10 hodin dopoledne. Takže do vyprodání zásob dneska zajistíte za 0 káče lupení na Cargo.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: A je úplně zadáčo, vám řeknu teďka zase dopravu, protože ta už nám začíná taky tak nějakým způsobem slušně bodovat. Jakube, hezký ráno.
2: Ahoj Mišáku, pěkné ráno. Boudalo se v Praze na Kutnohorské ulici do centra u nájezdu na Štěrboholskou spojku. Kolona tam má už přes kilometr. Ucpává se tradičně východní a Štěrboholská spojka od Černého mostu po Průmyslovou ulici. A na Praze západ ve Vraném nad Vltavou v Nádražní ulici došlo k nehodě. Projíždíte kolem opatrně. Z Global Assistance, Kuba.
0: Na Praze západ ve Vraném nad Vltavou Nádražní ulice nehoda. Na Kroměřížsku výjezd z Brusného na Rusavu havarovalo osobní auto do betonového sloupku. A na Brněnsku trasa z Jedovnice na Ochoz u Brna havarovalo taky osobní auto. A pozor, skončilo mimo vozovku, jsou tu záchranáři.
1: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
6: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
7: V tom musí být celá liška.
8: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám je auto.
7: I tramvaje, co mě vozí do školy.
8: No jasně,
7: všechno u nás doma.
8: I moje hračky. Děkuju.
9: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
10: Jsme energie tohoto města.
11: Často se nás ptáte, co je nového v Ačkách.
12: Tak teď třeba garantované jarní slevy až 100 000 korun. A k tomu výběr z více než 19 000 vozů, financování s úrokem už od 2,9% a možnost výměny vozu do 60 dnů.
11: Takže tak.
12: Volejte AAA Auto 800 110 800.
13: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Odposlech Toma Frödeho na rádiu Rock Zone.

0: Nevím, jestli sledujete tenis a Roland Garros, ale musím říct, že tam jsou změny tedy neskutečný. Z těch hvězd tam zůstal snad jen... No a teď mu nemůžu přijít na jméno, ale to je jedno. Zverev, takhle. Jinak samozřejmě, kdo tam boduje, je náš menšík a o tom za chviličku pišto. Kabáti, Led Zeppelin, Stone s novinkou In the Stars. No a když už ty novinky, tak jdeme za pištem.
1: Dobré ráno. Tour Guide Blonde. Dneska v Jazz Doku hraju večer, kdybyste nevěděli co. Nebo The Dwarves of East Aguza v Punktu, taktéž v Praze. A jdeme rovnou na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Dělníci našli vojenskou munici, Pentagon nemůže vyhodit z armády transgenderové vojáky a Menšík zabojuje na French Open o premiérový postup do semifinále. Na Přerovsku našli včera dělníci dělostřelecký granát. Nacházel se v železniční stanici Kojetín. Pyrotechnici ho odvezli k likvidaci. Evakuace nebyla nutná, vlaky ale kvůli výluce dočasně nejezdily. Prezident Petr Pavel míří na návštěvu Zlínského kraje. Bude dvoudenní. Čeká ho Valašsko, Haná i Slovácko.
3: Prezident v doprovodu choti Evy začíná na Slovácku. Nejdříve školy a školáci, střední škola letecká v Konovicích a pak základka v Boršicích. Na dohled hradu, tentokrát Buchlova. Potom setkání s hejtmanem Zlínského kraje i primátorem Zlína a odpoledne na Zlínský filmový festival. První den návštěvy zakončí na Valašsku. Navštíví valašské klobouky, podiskutuje s občany a už teď to vypadá, že neodjede bez stylového valašského klobouku, když tedy valašské klobouky a nejlepšího švestkového nápoje. Jan Čada, Zlínský kraj.
1: Americké ministerstvo války zatím nemůže poslat do civilu transgenderové vojáky. Rozhodl o tom odvolací soud. Podle soudu ale může bývalé ministerstvo obrany transgenderové osoby vyloučit z náboru. Trumpova politika vůči transgenderovým vojákům se podle organizací na ochranu práv LGBT plus lidí může týkat až 15 000 příslušníků ozbrojených sil.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Jakuba Menšíka čeká na pařížské Antuce premiéra ve čtvrtfinále Grand Slamu. 20-letý rodák z Prostějova zabojuje o postup mezi čtyři nejlepší tenisty Roland Garros v duelu s o rok mladším Joanem Fonsecou z Brazílie. Menšíkův zápas s 28. nasazeným hráčem začne nejdříve ve 20 hodin a 15 minut. Def Leppard potěšili fanoušky. Poslali jim svoji verzi hitu Depešáku Personal Jesus. Videoklip k ní natočili v únoru během jejich angažmá v Las Vegas, které si nemůžou pořád vynachválit. Song jako takový, ale původně nahráli už před 8 lety pro sérii Spotify Singles. A není to jediné, čím chce kapela udělat svým věrným radost. V současnosti pracuje na svém 13. studiovém albu, které by mělo spatřit světlo světa na začátku příštího roku. A ještě pojďme mrknout na předpověď. Dnes jasno až polojasno, později od, ježiš, kde jsem to viděl, od jiho západu. Deštíky, oblačnost, maxima kolem 25.
0: 7 hodin 1 minuta jsme to zvládli strašně rychle teda, takže pojďme na taky rychlou dopravu. Poruchaný auto je na D4, 21. km od Příbrami na Písek, takže tam bacha. D1 mezi 38. a 24. km na Prahu, počítejte s přerušovanou kolonou a se zdržením. No na Tachovsku před Boněticemi směrem od Boru bude probíhat údržba vozovky, takže bacha na to.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
0: Ale jinak pohoda, tak 7 hodin 2 minuty, Jarmil slaví svátek, tak všechno nejlepší.

lesa ožívil mnej dům, ožívil dostatek sousedů. To je smůla, drahá, podívej. Hasiči to stejně přejedou, oni si moc dobře nevedou. Svoje sirky, ať je nevidí.

0: uvidíme, jestli se Stouni opět postaví na pódia, tady a chtějí to. Vlastně slyšeli jste možná včera z našeho vysílání. Nicméně novinka tady je, In the Stars se jmenuje, a pak si dáme jednu starší věc od YouTube, a to Invisible. Teď hodně na dopravu, 7 hodin 17 minut. No a jak se jede v tuhle tu chvíli?
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: To vám monitoruje, Kuba, ahoj.
2: Ahoj Mišáku, pěkné ráno. V Praze se zdržíte například na trase Černý most Štěrboholy, popojíždí se i na Liberecké a Holešovičkách do centra. A nehoda osobáku s nákladňákem překáží na Kutnohorské do centra před jižní spojkou. Kolona má přes kilometr. Z Global Assistance, Kuba.
0: A to nám ještě neomezili tu Kbelskou. Tak Kladno, ulice Na Kopci, tady probíhá úklid po dopravní nehodě. Takže bacha, na Prachaticku mezi Hracholusky a Husincem, tam jsou v sobě dvě osobní auta. Ještě pojďme na výjezd z Merklína směrem na Kloušov, to je na Plzeňsku. Tady autobus ve sloupu.
1: Dobrý rok a dobrý.

0: Ostrava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
2: Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields i s ostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shields za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
4: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
5: Ať svítí slunce nebo je zataženo, UV paprsky působí pořád, i přes mraky nebo sklo. Chraňte svou pokožku každý den. Například se Sundance transparentním sprejem na opalování s SPF 50 jen za 159 korun. Šetřete čas i peníze. DM vždy výhodně.
6: Chcete prodat vůz rychle a bez starostí?
7: Tak teď je ten správný čas.
6: Autocentrum Davokár právě nabízí výhodné podmínky při výkupu vašeho vozu.
7: Nejvyšší výkupní ceny.
6: Peníze i hned na ruku.
7: Vše vyřídíme za vás.
6: Přebereme záruky.
7: Nabízíme i možnost protiúčtu.
6: Přijeďte.
7: Těšíme se na vás každý den od 9 do 21 hodin.
6: Tým Autocentra Davokár.
8: Sejdem se na Rock Doku a bude nám do skoku. Budou tam Portles a taky pankáči, pověstní totáči. Party Rádia Rock Zone. 11. června na lodi Cargo Galery na Smíchově. Vstup v 18.30.
0: Novinka. Exkluzivně na Rádiu Rock Zone.

0: Na turnaji Street Child World Cup v Mexico City se budou v finále účastnit i YouTube, který samozřejmě na zápase, jak bývá zvykem, hodí mincí. Ale do toho je ještě spousta času. Teď piš to.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
2: Dobré ráno. Vládní koalice se dohodla, že k platnosti a závaznosti referenda bude nutný souhlas nejméně 35% všech oprávněných voličů, řekl Okamura. Akcionáři ČEZu na valné hromadě zvolili do dozorčí rady například poslance Fialu z SPD či Tyla z ministerstva financí. Odvolali pak hejtmana Půtu. Ruský vzdušný úder na ukrajinské město Dnipro v noci na dnešek zabil nejméně 5 lidí, dalších 25 zranil. Podle agentury Reuters a AFP to uvedly místní úřady. Rozsáhlému vzdušnému úderu čelil v noci i Kyjev, kde podle šéfa vojenské zprávy Tkačenka zemřeli 3 lidé. V metropoli na několika místech vypukly požáry a část města zůstala bez proudu. Tereza Voborníková vyhrála podruhé v kariéře anketu biatlonista roku. Bronzová medailistka z olympiády vystřídala na trůnu Markétu Davidovou.
1: Radio Rock Zone.
0: Nic proti, ale jdou s tou válkou už do prdele. Tak 7.29 Nirvana.

0: Shinedown a taky Queeny si dáme ještě do té doby, než tady bude třeba Pišto. Ale...
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Všechno postupně. Ve Strakonicích, Radomyšlská ulice, je to na kruhovém objezdu. Tady v sobě dvě osobní auta, počítejte s omezením. Bacha na práce údržby na dálnici D1, je to mezi 229. kilometrem a 220. směr na Brno. No a ještě si dejte pozor na 32. kilometru dálnice D1 na Brno. Tam je poruchaný kamion v pruhu pro pomalá vozidla. No a vy samozřejmě mějte opatrně a jdeme hrát.
1: Atlantic Georgi obvykle pocházejí jižanské bluesové kapely, takže alternativní metal Seven Dust je velkou výjimkou. Seven Dust je hodně zkušená kapela a má za sebou už 15 desek. A ta poslední se jmenuje One a vyšla na 1. máje. Na podzim budou hrát a propagovat svoji novou desku v Evropě, ale není jisté, zda budou hrát i v Praze. Takže zatím nám stačí jen nová deska. A to uslyšíte večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: A samozřejmě před námi dopravní informace pro vás, takže bacha na Karlově náměstí, křižovatka se spálenou. Tam budou komplikace, protože se tam srazily dvě tramvaje. No a teď pojďme na informace, které pro nás má Kuba. Hezký ráno.
2: Ahoj Mišáku, hezké ráno. V Praze je kolona na cestě od D8 na zhruba 20 minut od Liberecké odletňan po Novou Povltavskou. Stává se také k Belská do Hloubětína. 7-kilometrová fronta se táhne na východní a Štrboholské spojce od Černého mostu. Navíc se před Běchovicemi bouralo. A nehoda překáží na Průmyslové ulici směr Hostivař za Českobrodskou. Postojíte si tam kolem 10 minut. Z Globa Assistance, Kuba.
1: A kde si taky postojíte? V Brně, v Říbské ulici na křižovatce s ulicí Švédské Valy, osobák s dodávkou, a ve Strakonicích Radomyšlská na kruhovém objezdu dvě osobní auta.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
3: Ovčí, kraví, kozí, farmáři k nám vozí, ve Vraňanech sýry voní, ještě víc než v loni.
4: Farmářské produkty z malých farem teď najdete na jednom místě, ve Vraňanech.
5: Přijeďte si nakoupit křehoučké stejky, grilovací omáčky, domácí sýry anebo zeleninu na grill i do salátu.
4: A vyzkoušejte čerstvý ovčí nebo kozí kefír z probiotiky anebo farmářský tvaroh a k tomu naše jahody.
5: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
11: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
12: Chceš vědět, co se děje na scéně, backstage i v éteru?
13: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rock Zone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
12: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
13: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na Kus řeči s Frankem.
12: Tak dej odběr našemu kanálu.

0: Tak a máme tady 8. hodinu raní a společně s tím samozřejmě další zpravodajství a další hodinku muziky. Rammstein, taky Nickelback nebo Oasis, ale taky Pišta, pěkný ráno.
1: Dobré ráno, teploty venku se nám pohybují někde kolem, no, skoro 20. A kam dneska za muzikou najdete tradičně na našich webovkách rockzone.cz v sekci Club Life. Já vám nabídnu třeba The Dwarves of East Aguza v Punktu v Praze a jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: GIBS prověřuje úmrtí vězně na Borech. Poslanci začínají schvalovat zvýšení rodičovského příspěvku a Voborníková je biatlonistou roku. Policie šetří okolnosti úmrtí vězně v Plzni. Vychovatel na úklid 2. květnový víkend rozlil třem odsouzeným z Ukrajiny dezinfekční roztok do plastových lahví, který vypili. Všichni skončili v nemocnici. Zhruba 40-letý muž po několika dnech zemřel. Podle serveru novinky.cz měli údajně vězni pít dezinfekci účinnou proti koronaviru, která kromě etanolu obsahuje také peroxid vodíku. Vyšetřování případu převzala Generální inspekce bezpečnostních sborů. Poslanci začínají schvalovat zvýšení rodičovského příspěvku. Ten by se měl od ledna příštího roku zvýšit z 350 na 400 tisíc korun pro rodiče, kteří pečují o dítě ve věku do 3 let, a ze 700 na 800 tisíc korun u dvojčat nebo vícerčat. Zvýšení se pak má podle návrhu týkat dětí narozených nebo převzatých do trvalé péči po dni nabytí účinnosti zákona, tedy od 1. ledna 2027. Změna zákona si podle návrhu v roce 2027 vyžádá ze státního rozpočtu přibližně 230 milionů korun. V roce 2028 přibližně 1 miliardu 620 milionů. Slováci se vrhli na hypotéky. Ceny bytů totiž přepisují u našich sousedů rekordy. Jen za první kvartál letošního roku zdražili v průměru o 14%.
3: Zdražili najmä staršie byty na západnom a strednom Slovensku. Dvojciferný rast cez 10% zaznamenali i nové nehnuteľnosti. Najviac pocítili zdražovanie ľudia v Bratislave takmer 20% a v Banskobystrickom kraji 16%. Tento vývoj podporil rekordné objemy nových hypoték v objeme až 20 miliárd korún, čo je medziročne o takmer 30% viac. Ľudia sa chcú teraz vyhnúť aj rastúcim úrokovým sadzbám. Jozef Baoko, Slovensko.
2: Posloucháte Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Českou biatlonistkou číslo jedna je Tereza Voborníková. Bronzová medailistka z únorové olympiády v Miláně v hlasování o titul biatlonista roku zvítězila už po druhé a vystřídala na trůnu Markétu Davidovou. Druhé místo v hlasování členů Českého svazu biatlonu obsadil Michal Krčmář, třetí skončil Vítězslav Hornik. 26-letá Voborníková hodnotí letošní zimní sezonu jako vydařenou.
4: Já jsem fakt neskutečně vděčná a šťastná za to, jak se ta sezona vyvíjela, a samozřejmě s tím největším úspěchem na té olympiádě. Já jsem teď fakt moc spokojená, co se týče nějakého životního uspokojení.
1: Voborníková se v Anterselvě postarala v závodě s hromadným startem o největší úspěch českého biatlonu na letošní olympiádě. Nejúspěšnější reprezentantkou byla i v sezóně světového poháru, ve které obsadila celkově 12. místo. Rodačku z Vrchlabí poprvé zvolili biatlonistkou roku před 2 lety. Smashing Pumpkins se znovu spojili s Butchem Vigem. S bubeníkem Garbage se dali znovu dohromady kvůli nové skladbě, která prý brzy vyjde. Billy Corgan k ní také řekl, že byla napsaná pro konkrétní účel, o kterém ale zatím nechce mluvit. Podle Corgana už vlastně zbývá vymyslet jenom jméno. Nutno ale říct, že skladba se pravděpodobně neobjeví na připravovaném výročním albu turné k albu Melancholy and the Infinite Sadness, a to kvůli nespecifikovaným časovým komplikacím. Dnes čekejte jasno až polojasno, postupně oblačno s přeháňkama. Maxima kolem 25.
0: Na ještě v rychlosti se podíváme na dopravu. V Brně Husova ulice dodávka s cyklistou, v Chomutově na kruháči v Lipské ulici 2 osobní auta. No a z Litoměřic na Českou Lípu před Úštěkem 3 osobní auta.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
0: Po 9. hodině Tomáš, no a samozřejmě se taky podíváme na hosta, kterýho tady budeme mít ve čtvrtek.

0: Nablíží se další z festivalů, což je festival Mighty Sounds, který slaví dokonce 20. výročí. A pořadatelé budou hostem ve čtvrtečním pořadu Odposlech Toma Frediho.
1: Pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.
0: Tak jestli máte nějaký dotazy na Mighty Sounds, pište na studio@rockzone.cz. Tohle už jsou free.

0: 9. hodině zase budeme hrát taky podle vás, protože si vybíráte nějaký pecky, takže si máte nějaký hudební tip, klidně si napište na songzavinat.rockzone.cz. My jdeme dál.
1: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
0: A v 8.19 je tady Kuba.
2: Ahoj Mišáku, pěkné ráno. Dopravní nehoda stále překáží v Praze na Průmyslové ulici směrem do Hostivaře za nájezdem z Českobrodské. Očekávejte tam zdržení v koloně kolem 15 minut.

0: Ucpané jsou cesty do Blanky po Liberecké od sjezdu na Čakovice a také po Polotavské od Libně. Zdržíte se i na trase od Černého mostu přes Běchovice po Štrboholi po východní a Štrboholské spojce. A kolony jsou také ze všech stran na Bělohorské ulici na křižovatce na Vypichu u Kukulovy. Z Globá si stán z Kuba.
1: Kolon je hodně a na trase z Klatov na Plzeň sjezd na Dobřany bacha dvě osobní auta v sobě.
2: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Richlard Express po celé Praze už do hodiny. Datart, partner pro vaše úspěšné podnikání.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na Toyota.cz.
6: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: S Rockzonem na DABu i na Radhošce vyhrabu.
8: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
2: Novinka. Exkluzivně na Rádio Rockzone.

0: Tady a Pady of Mud. Tak pojďme dál. Oasis, Ozzy Osbourne, Pištot.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
2: Dobré ráno. ČES může začít s vyčleněním nové dceřiné společnosti zaměřené na distribuci a obchod, schválila valná hromada. Je to první krok k zestátnění skupiny. Poslance čeká úvodní debata o růstu rodičovského příspěvku. V úvodním kole by dnes sněmovna mohla projednat také senátní novelu o odkladu spuštění elektronizace voleb spolu s usnadněním hlasování pro lidi se zrakovým postižením. Před projednáním v prvním čtení je rovněž koaliční novela, která mimo jiné upravuje státní úhradu České poště. Jich Itálie krátce po půlnoci zasáhlo silnější zemětřesení. Mělo sílu 6,2 stupně. Otřes byl cítit i daleko od epicentra. Americká tenisová hvězda Serena Williams se 4 roky po ukončení kariéry vrátí ve 44 letech na WTA Tour a odehraje 4 hru v Queen's Clubu.
1: Radio Rock Zone.
3: 8.31. Pěkný ráno.

0: Tak na mnoha místech samozřejmě kolony, jak tak na to koukám, provoz opět hustý.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Na čím jsme si to způsobili ještě dalšíma nehodama, takže pozor už od odbočky na Šeberov ulice 5. května před odbočkou na jižní spojku směrem do centra, 3 osobní auta. D1 úsek 3341 od Prahy na Brno. Tady bude probíhat údržba zeleně. Možné omezení provozu, počítejte s tím. A v Sokolově ulice Karla Havlíčka Borovského, křižovatka Třebíského, 2 osobní auta. No a ještě Královéhradecko, výjezd z Nepolisů na Zachrašťany, 2 osobní auta.
1: Rádio Rock Zone, počasí.
0: Vypadá to nádherně, dneska bychom to sluníčko mohli trošičku vidět. Počítejte s tím, že bude zpočátku jasno až polojasno, ale k večeru se nám zatáhne a ojediněle se vyskytne i déšť nebo přehánky. Teploty ale 21 až 26.
2: Atlanta, Georgia obvykle pocházejí jižanské bluesové kapely, takže alternativní metal Seven Dust je velkou výjimkou. Seven Dust je hodně zkušená kapela a má za sebou už 15 desek. A ta poslední se jmenuje One a vyšla na 1. máje. Na podzim budou hrát a propagovat svoji novou desku v Evropě, ale není jisté, zda budou hrát i v Praze. Takže zatím nám stačí jen nová deska. A to uslyšíte večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak to byla Barracuda, kapela Heart. Pojďme dál na silnice, jak to vypadá aktuálně, samozřejmě zjišťujeme. A víc informací má Kuba, ahoj.
2: Ahoj Mišáku, hezké ráno. V Praze počítejte s kolonami kvůli silnému rannímu provozu. Například jsou na Liberecké a Holešovičkách do centra mezi Černým mostem a Štrboholy. Dále na Smíchov je souvislá fronta od Krče až po tunel Mrázovka. A dopravní nehoda překáží na 5. května směrem do centra. U sjezdu na jižní spojku na Barrandov. Kolona aut se táhne od průhonic po D1. Z Global Assistance, Kuba.
1: Z Nepolisu na Zachrašťany dvě osobní auta. Hlincohorská ulice v Rudolfově na Českobudějovicku. Tady řešíme taky dopravní nehodu. V Kamenickém Šenově ulice Kostelní vrch taky dvě osobní auta, takže nehodka. No a ještě tunel Mrázovka směrem na Barrandovský most, taky dvě osobní auta. Mějte se krásně, s váma Tomáš.
0: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone. Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.
3: Musíme si promluvit. Vážně pro mě hodně znamenáš. Ale takhle už to dál nejde. Nejde o tebe. No, vlastně jde. No jo, je čas tě vystěhovat.
4: Něco tě zabírá místo? Odklid to.
3: Boxy od 0,5 metru čtverečního. Přístup 24 hodin denně. 3 lokality v Praze. Holešovice, Dejvice a Pankrác. Podívejte se na lesmes.cz.
4: Lesmes. Les stres.
5: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
9: Stavebniny DEK přináší mega akci. Půjčovna stavebnin DEK nyní nabízí k pronájmu akuvazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 12. června. Tak si půjčte akuvazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na DEK.cz.
10: 3 kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
11: S Rockzonem na DABu i na Sněžník se vyhrabu.
12: Radio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: Coldplay na rádiu Rock Zone. Krásný ráno vám přeje Tomáš Frede, úterý 2. červen. Jarmil a Jaromil má dneska svátek a Mezinárodní den prostitutek. No, proč ne? Je tady taky Pišto. I pro něj je tenhle ten čas.
1: Dobré, no ty jsi taky pěkná kuku. Co to slušně říká?
0: Nevím, no takhle jako, tamhle to máš napsaný.
1: No to tak, ale nevyzní jako.
0: No nevyzní, ale všichni víme, jak to vždycky myslíme.
1: No.
0: No tak vidíš, kluk se nám z toho zakuckal, hele, tak já to tady nějak jako doťuknu.
1: Dobrý už žiju, jo. Pěkný ráno jsem chtěl říct. No. To zas by od tebe tak nevyznělo.
0: Takhle teda ne.
1: No. Je dneska něco v Brně? Není. Tak jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Lékaři i pacienty čeká digitální éra. Ukrajině vyhrožuje další země a pod německým kancléřem se kýve židle. Papírování v českém zdravotnictví brzy odzvoní. Chystá se novela zákona, takzvaná elektronizace zdravotnictví má ulehčit život lékařům i pacientům. Připravovaná novela počítá s tím, že se všichni poskytovatelé péče napojí na registrované sítě pro bezpečné sdílení zdravotnických dat. Ty budou dostupná online. Zpravodajskému portálu iDnes.cz to potvrdil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Fungování systému řeší Národní centrum elektronického zdravotnictví. První zásadní posun pro pacienty má přijít v polovině příštího roku. Většinu žádanek na vyšetření by měli zdravotníci vystavovat elektronicky. Pacienti si už tak nebudou muset vyzvedávat papír osobně v ordinaci. Ukrajina stojí před další překážkou. S hrozbou dalšího válečného konfliktu tentokrát přišel běloruský prezident Aleksandr Lukašenko. Prohlásil, že má na Ukrajině jasný cíl. Svými slovy reagoval na výrok Kyjeva o tom, že v Bělorusku identifikoval 500 potenciálních cílů. Mezi ostrými slovními přestřelkami čelí Ukrajina pokračujícím ruským útokům. Podle nejnovějších zpráv vzdušný úder na ukrajinské město Dnipro v noci na dnešek zabil nejméně 5 lidí, dalších 25 zranil. Rozsáhlému úderu čelil i Kyjev. Starosta Kličko uvedl, že v Kyjevě útoky zabili 4 lidi a zranili dalších 58. V metropoli na několika místech vypukly požáry a část města zůstala bez proudu. Brzy ráno se podle agentury Reuters v Kyjevě znovu ozývaly výbuchy. Pod německým kancléřem se kýve židle. Z čela vlády chtějí Friedricha Merce sesadit někteří členové jeho křesťansko-demokratické unie. Mezi veřejností je totiž čím dál méně oblíbený kvůli sporům s jeho koaličními partnery z konzervativní unie.
3: Představitelé CDU spekulace rezolutně odmítají a demonstrativně vyslovují současnému kancléři podporu. Merce podpořil i premiér západoněmecké spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko Hendrik Wüst. Právě o něm se přitom nejčastěji spekuluje jako o možném Mercově nástupci. Podle aktuálního průzkumu si ale většina Němců myslí, že by výměna kancléře vládě ani CDU nijak nepomohla. Jaromír Mrhal, ČTK, Berlín.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Fotbaloví fanoušci mířící na šampionát dostanou doporučení. To dnes představí ministerstvo zahraničí ve spolupráci s fotbalovou asociací a ministrem pro sport. Základní informace už dříve zveřejnilo ministerstvo na svém webu. Obsahují základní rady pro pobyt návštěvníků turnaje, informace o konzulární asistenci, vstupenkách či vstupu na stadiony a do fanzon. Turnaj se koná od 11. června do 19. července. Česká reprezentace se na mistrovství představí podruhé od rozdělení federace a poprvé po 20 letech. Do turnaje vstoupí 11. června v Guadalajaře proti Koreji. Následně se v Atlantě utká s Jihoafrickou republikou a skupinové boje zakončí v Mexico City proti domácímu výběru. Def Leppard potěšili fanoušky, poslali jim svoji verzi hitu depešáků Personal Jesus. Videoklip k ní natočili v únoru během angažmá v Las Vegas. Song jako takový ale původně nahráli už v roce 2018 pro sérii Spotify Singles. A není to jediné, čím chce kapela udělat svým věrným radost. V současnosti také pracuje na svém 13. studiovém albu, které by mělo spatřit světlo světa na začátku příštího roku. Dnes by mělo být převážně polojasno, odpoledne a k večeru nějaká oblačnost, případně přehánky, maxima kolem 25.
2: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Když se na to podívat, v Ústí nad Labem na Špitálském náměstí se srazila dvě osobní auta, počítejte s omezením No a na příjezdu do nového Boru směrem od Liberce srazilo osobní auto Srnu. Počítejte s omezením, zdržení je minimální. Iggy Pop, Vanastovky, Red Hot Chili Peppers, já vám přeju ještě jednou krásný ráno.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
1: 9.20 už za pár vteřin začínáme u dopravy, kterou sleduje Kuba, jak to vypadá v Praze.

0: Čau.
1: Čau, Tome, pěkné ráno. V Praze na Karlově náměstí u křižovatky se Spálenou se srazily dvě tramvaje. Počítejte tam s komplikacemi. Stále překáží dopravní nehoda na 5. května do centra u sjezdu na jižní spojku směr Barrandov. Počítejte s kolonou od D1. Ucpaná je také trasa do tunelu Mrázovka po jižní spojce od Krče a přes Dobřížskou. A ucpaná je Bělohorská v obou směrech před Vypichem. Z Globa si stán z Kuba.
0: Kubo, díky.
2: Radio Rock Zone, počasí.
0: Co se počasí týče, tak tuhle chvíli už velmi příjemných 19 stupňů, převážně oblačno, dnešek má být, sice zpočátku jinde ještě jasný, či polojasný, ovšem později čekáme tedy oblačno, zejména na severovýchodě výjimečně přehánky, později večer se v jihozápadní polovině Čech zatáhne a může se tedy vyskytnout déšť, odpolední maxima 26 stupňů, v noci to klesne k 15, no a zítřek bude zatažený oblačný, na většině území se vyskytne déšť nebo přehánky a ojediněle i bouřky. Večer čekáme srážky jen výjimečně, hlavně na východě území a v Čechách bude od západu ubývat oblačnosti. Teploty 15 až 19, takže to půjde prostě dolů na severovýchodě a východě kolem 21 stupňů. Dáme si další novinku, budou to Pretty Reckless.
2: Radio Rock Zone. Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla byl, CZ. Polední 90. Vybíráme pro tebe největší rokový hity 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone. Novinka exkluzivně na Rádiu Rock Zone.

0: Živák Bon Jovi na rádiu Rock Zone. Pojďme se podívat na živáky pro dnešní den a večer.
1: Rock Zone, kam dnes naživo.
0: A vlastně nejenom to, ale nebudu předjímat. Teď tedy dnešní program, tak hele, úterý. No, myslím, že vlastně celkem dobrý. Plzeňským Zachspabu Arzen a taky Geronimo. No a Praha v punktumu The Dwarves of East Aguza. V jazzdoku Tour Guide Blonde a Offspring jsou dneska ve vagonu. Pražský revival, samozřejmě. Nicméně, já vás upozorním na úplně jinou akci, a to na naší rockzone party, party rádia Rockzone s názvem Rock Dogs, která se uděje, bude se konat už 11. června na lodi Cargo Gallery na Smíchovský náplavce. Totáči, tedy totální nasazení a taky Portless, tahle ta živá muzika bude součástí, pochopitelně. My jsme minulý týden soutěžili o lupeny, soutěž máme za sebou, ovšem, teď je tu trošku jiná akce, jak tedy k těm lístkům doputovati. Už 10 hodin otevíráme na smsticket.cz prodej vstupenek, tedy na naší party s názvem Rock Dogs. No a teď vám prozradím cenu vstupenky. Je to 0 korun, prosím pěkně, ale je to jenom omezený počet, platí to do vyprodání, tak buďte ve střehu, už po 10. otevíráme na smsticket.cz prodej vstupenek, tam stačí napsat třeba jenom Rock Dock, jo? Abyste to nějak jako sáhodlouze nemuseli hledat, tak vám takhle napovím. Každopádně ještě vás několikrát upozorním na to, už od 10. hodiny bude možný tedy získat lupeny na naší rockzone party na lodi Cargo Gallery 11. června. smsticket.cz od 10. lupeny za 0 korun k dispozici.
1: Radio Rockzone.
2: Narozeninový 20. ročník festivalu Mighty Sounds znamená spoustu hudebních dárků. Pennywise, Skindred, Asian Dub Foundation, Agnostic Front, The Baboon Show, Gutalax a mnoho dalších. Nebude chybět divadlo, DJs, skvělé jídlo a oslava narozenin, tak doraž i ty. Mighty Sounds 26. až 28. června, Tábor.
3: Parvileta 2026, Poděbrady 10. až 11. července, 25. ročník legendárního festivalu v nádherném areálu u jezera. Tři sestry, Ivan Mládek a Benjo Band, vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km Run Barvileta. Více info barvileta.cz a Facebook.
4: Playboy, jediný lifestyleový časopis pro muže. 35 let ikon, 35 let příběhů. Výroční sběratelské vydání Playboye je tady. Kristýna Hrušínská na titulní straně a exkluzivní retrospektiva 35 let českého Playboye. První česká playmate Jana Štefánková. Ikonické rozhovory, příběhy, které definovaly generace. Časy se mění, ikony zůstávají. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy, to jsou krásné ženy a chytré články.
5: Atlantic Georgi obvykle pocházejí jižanské bluesové kapely, takže alternativní metal Seven Dust je velkou výjimkou. Seven Dust je hodně zkušená kapela a má za sebou už 15 desek. A ta poslední se jmenuje One a vyšla na 1. máje. Na podzim budou hrát a propagovat svoji novou desku v Evropě, ale není jisté, zda budou hrát i v Praze. Takže zatím nám stačí jen nová deska. A to uslyšíte večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 9:45, dáme ještě jednu rychlou dopravu. Na pražském okruhu za sjezdem z D5 směrem k D1 havarovalo osobní auto s nákladním, provoz je omezen částečně, kolona se tvoří od Zličína. Na Táborsku na příjezdu do Veselí nad Lužnicí směrem od dálnice D3 na Kruháči se srazila dvě auta, na místě zasahují záchranáři, je tam samozřejmě i policie. Počítejte s omezením provozu. No a v Brně ve Francouzské ulici na křižovatce s ulicí Cejl havarovala dvě auta, dejte tam taky velký pozor.
0: Radio Rock Zone.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr Krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Máme pod palcem celou Prahu. Neztrácejte čas v dopravě. Rychlart Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci 6+1. Vlákny vystužený, rychle schnoucí cementový potěr Weber Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na Dek.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
8: Polední devadesátky. Dej si to nejlepší z roku 90. let. Každý všední den od 12 hodin na Rádio Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Inu, nějaký minuty do desátý tohle, ač by se nemuselo zdát, byly opravdu Rasmus, prostě zkrátka hoši přitvrdili, co by ne, proč ne. Já vám přeju krásný dopoledne, taky už pišto pomalu, protože vešel do síně a v podstatě si to celé přebírá.
1: Dobré pravé ráno ledné, musím tě trošku poopravit, upřesnit. Opravit, no to je silný slovo. Kdo má dneska narozeniny,
0: víš? Tak kdo by měl? A já to vím.
1: Tak mluv.
0: Ano, je to ten, který můj milovaný bubeník má na přední bláně svého čutláku. Charlie Watts.
1: Je to tak, ale podle mě tu stále mezi námi je, jen hlídá poklad na Stříbrném jezeře.
0: Je to tak, nevím proč zrovna tam, ale beru.
1: No protože tak vypadal, vždycky. Vlastně od narození vypadal jako ten, co hlídal poklad na Stříbrném jezeře.
0: Jo, no. Se musím podívat, jak vypadal.
1: No takhle.
0: Jo. Já znám jenom Oldu Šetrnýho. Vinetua.
1: No.
0: Aha, moc, no dobře, jak
1: no, neříkej, že neznáš Šoči a Rybanu, to bych se u tebe teda velmi divil.
0: Já měl rád vždycky Inčučunu. Každopádně, tady Charlie Watts mohl být ročník 1943.
1: No a zase blbě, Charlie Watts se narodil v roce 1941.
0: No tak, ale hele, no, o pár taktů. Tak Charlie mu samozřejmě máváme do dály. A pojďme dál, ano. Ano, to Morello, to není, nás zajímají Cypress Hill.
1: Ano.
0: A kdo z nich?
1: Má dnes narozeniny. No kdo asi? Kolik jich znáš? No,
0: be real.
1: Znáš ještě někoho jiného, no tak vidíš.
0: Takže be realovi. Přejeme všechno krásný. Nevím, ostatně jako vždycky. Tak říkám 1974.
1: No a zase blbě, to zase vím já. Be Real se narodil v dnešní den v roce 1970.
0: Hele, ale ty desetiletky, já jsem prostě neskutečně dobrý na to. Mohl jsem říct třeba taky 1962. A byl bych úplně mimo.
1: Proč bys to říkal?
0: Tak Be Realovi všechno krásný, pojďme dál. Kapela Černá vlajka.
1: Jo, dobře.
0: A víc nevím.
1: Tak zpěvák,
0: ne.
1: Black Flag.
0: Nedám.
1: Nic.
0: Nevím.
1: Ale ještě to řeknu, tak ty to pak budeš ale vědět.
0: No, ale stejně si to nezapamatuju.
1: No to je jasný, zase za rok si to připomenem. Dnes má totiž narozeniny Deskedena.
0: No, super. No,
1: výborný,
0: tak přejeme všechno krásný. Jakže
1: Deskedena.
0: Deskedena. Nevím, mohl by v Nirváně.
1: A tak klidně vlastně.
0: 1963.
1: No, já jsem ti chtěl říct, že kdyby si řekl 1962, jako bys řekl u Bírila, tak bys nebyl zas tak úplně mimo. Zároveň ale bys byl furt blbě.
0: Takže prostě udržuju laťku, to je samozřejmě potřeba. No. Tak kolik je?
1: 1961.
0: Jedna. No, to jsem si mohl myslet, akorát jsem to zase neřekl. Pojďme dál, tak mám tady takovou jako jednu záležitost.
1: Počkej, ale tam byl Imran Musa Zangi Kongo Pongo Perkuse, vole.
0: No a my prostě slavíme narozeniny jeho syna.
1: Počkej, on měl za syna Piráta?
0: No, on měl za syna Piráta, ale takovýho toho jako milýho, no.
2: Jedeme do Zimbabwe.
0: Tak je to náš kamarád Toky, já tady od Tokyho nic nemám.
2: Co je před náma,
0: ale říkal jsem si, jestli Toky, který hrál už podle mě se všema, jestli někdy hrál s Jojo Bandem. Co jako záskok, víš?
1: Jakože by pan Tesařík jako...
0: Já nevím, kdo tam mydlí perkuse.
1: No, Richard Tesařík.
0: Richard?
1: No.
0: No, tak mohl, co? Prostě mít, nevím, mozoli, tak... Nevím, každopádně se na to Tokyho můžeme někdy zeptat, až ho někdy uvidíme. Toky náš kamarád, ano, já si myslím, že je silný ročník 1986.
1: No, jak to víš?
0: No, protože ho znám.
1: No, dobře,
0: si myslím, že je stejně starý jako my, tedy
1: já
0: stejně
1: znám taky, ale právě vzhledem tomu, že už hrál se všem, abych řekl, nevím, 1822 třeba.
0: No tak minimálně vyzáží a imidží tak vypadá, prostě jako pirát.
1: Tak on nahrával ty ty perkuse v Requiem od Mozarta, ne?
3: To já vůbec nevím, no. Klidně. Prostě,
1: to byla dobrá dneska, ale.
3: No, jo, jo.
0: Tak Toky, přejeme ti krásný plesk o tvojí perkusy a krásnou sbírku mozolů.
1: Ano.
0: Myslíš, že se mu jako po těch letech dělají ty mozolů? Má prostě stvrdlý pracky z toho plácání.
1: On má místo rukou už taky ty paličky a tympány, podle mě.
0: Zkontrolujeme to, až ho uvidíme.
1: Tak, jdeme na všechno podstatné, co se děje, a všechno všem.
2: Jedem na hostinu, špatně to nedopadne.
4: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Meteorologové potvrdili výskyt tornád. Pentagon nemůže vyhodit z armády transgenderové vojáky a fanoušky fotbalovým šampionátem provede manuál. D5 na Tachovsku zůstává stále uzavřená. Za exitem 119 ve směru na Rozvadov probíhá odstraňování havarovaného kamionu. Před uzavírkou a na objízdné trase se tvoří kolony. Omezení potrvá asi do oběda. Policie upozorňuje, aby řidiči počítali se zdržením, pamatovali na dostatek tekutin a pohonných hmot. Objízdná trasa vede přes exit 119, zpět se najíždí na exitu 128. Při nedělních bouřkách se objevila dvě tornáda. Po vyhodnocení svědectví a záběru meteorologové potvrdili jedno u Netolic na Prachaticku a druhé nedaleko Týna nad Vltavou na Českobudějovicku. Český hydrometeorologický ústav to večer uvedl na X-ku s tím, že vzniku tornád nahrávala vyšší vlhkost v přízemní vrstvě a hlavně výraznější takzvaný střih větru. Místní evidují řadu škod. Podle meteorologů ale nelze 100% určit, zda je způsobilo tornádo. Americké ministerstvo války zatím nemůže poslat do civilu transgenderové vojáky. Rozhodl o tom odvolací soud. Podle soudu ale může bývalé ministerstvo obrany transgenderové osoby vyloučit z náboru. Trumpova politika vůči transgenderovým vojákům se podle organizací na ochranu práv LGBT plus lidí může týkat až 15 000 příslušníků ozbrojených sil.
4: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Fotbalová asociace připravila fanouškovský servis pro mistrovství světa. Cílem je, aby příznivci naší reprezentace měli ve Spojených státech a Mexiku potřebné informace, podporu a pomoc v případě jakýchkoliv problémů. Speciální průvodce jsou pro všechny tři hostitelská města naší reprezentace: Guadalajaru, Atlantu a Mexico City. Jejich součástí jsou praktické informace o dopravě, vstupech na stadion, bezpečnostních doporučeních nebo místních pravidlech. Průvodce vznikal ve spolupráci s ministerstvem zahraničí. Česká diplomacie posiluje velvyslanectví ve Washingtonu i konzulát v LA. Zástupci ministerstva budou u všech zápasů našich fotbalistů. Fungovat budou krizové linky. Ministr pro sport Boris Šťastný fanoušky upozorňuje třeba na vysokou nadmořskou výšku v Mexiku a ještě na jedno specifikum této jihoamerické země.
5: Mexiko patří k zemím s nejpřísnější regulací kouření. Mexiku je zakázáno prakticky kouřit všude, ať už venku nebo uvnitř, s výjimkou nějakých označených míst třeba v hotelích, a upozorňuje na to, že to platí i pro elektronické cigarety.
1: Mistrovství světa ve fotbale začíná v Americe, Kanadě a Mexiku 11. června. Naši fotbalisté do turnaje vstoupí o den později zápasem proti Jihokorejcům. Do kina můžete zaskočit na mrazivý hororový snímek Backrooms. Režisér Kane Parsons přináší internetový fenomén liminálních prostor na stříbrné plátno. Víc už poví Saša Ptáčková.
6: Příběh sleduje hrdinu, který se po náhodném propadu realitou ocitá v nekonečném labyrintu, kde čas ani prostor nedávají smysl.
7: Look, I know how this sounds, but you gotta understand, it's massive in there.
8: I'm not saying I don't believe you.
7: Okay, I'm gonna come back here with proof.
6: Začíná tak zoufalý boj o nalezení cesty zpět, zatímco hranice mezi zdravým rozumem a neznámou hrůzou se stírají.
8: I don't understand. What is this?
3: Teda.
1: Co?
3: Taky jsi někdy bloudil? Třeba v podzemní garáži?
1: No, v Brně jednou.
3: Tam se do toho...
1: vlastně to jsem se tam doteď nenašel.
3: Ty štoly jsou tu tak spletité.
0: Tak, přátelé, je úplně jedno, jaký bude počasí. Důležitá informace je, že na SMSTicket.cz jsme otevřeli brány, přes které můžete získat vstupenky na náš rockzónní večírek na Cargo Gallery. A víte co? Musíte? Nemusíte vůbec nic, protože jsme hned na titulce. A víte proč? Protože jsme dostali titulek Vstupenky mizí. Tedy bacha, počet je omezený, skočte na to SMSTicket.cz. Samozřejmě, kdyby náhodou se vám to tam neobjevilo, tak do vyhledávače třeba zadejte Rock Dock. Jo? Vstupenky jsou za 0 korun, prosím pěkně.
4: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

du hast mich. Du hast mich.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Ano, Kuba na drátě, jak to vypadá, čus?
2: Čau Tome, pěkné dopoledne. Momentálně dejte pozor v Praze, v Blance, v Bubenickém tunelu před Trojou, kde momentálně překáží v pravém pruhu porouchané auto. Očekávejte zdržení v koloně od Davids. Ucpaná je proto i Patočkova ulice směrem z Bílé hory. Po pojíždí se v obou směrech na Kbelské ulici a ucpaná je také Pražská Libeň. A aktuálně ještě pozor dejte momentálně na Vilznově ulici před muzeem na cestě z Holešovic, kde se popojíždí kolem 10 minut. Z Global Assistance, Kuba.
1: Kubo, díky za info. 10.22, pojďme si dát Sabaton.
0: Radio Rock Zone.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
6: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
5: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
6: Co si vezmu na sebe?
5: Zalando.
7: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
8: V tom musí být celá liška.
9: A takže je, nabíjí mi koloběžku.
10: Mámě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
11: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
9: Děkuju.
12: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
13: Jsme energie tohoto města.
14: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
15: 90ky k obědu. Nakrmíme tě tím nejlepším rokem z 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
0: Novinka. Exkluzivně na Rádiu Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Ano, na tu mrkneme v rychlosti. Na pražském okruhu za sjezdem z D5 směrem k D1 havarovalo osobní auto s nákladňákem, je tam částečně omezený provoz, kolona se tvoří od Zličína. No a na trase z Pardubic do Lázní Bohdaneč v Semtíně havarovala dvě auta, blokují jeden pruh, zdržíte se nárazově. Na co vás ovšem hlavně upozorním, jsou lístky na náš rockzónní mejdan, který se bude konat 11. června na lodi Cargo Gallery, tedy na Smíchovský náplavce tady v Praze. Akce s názvem Rock Dogs, zahrají Portless, taky totální nasazení. No a vy k těm lupenům můžete přijít velmi snadno, běžte na smsticket.cz, zadejte název této akce Rock Dogs a lupeny najdete bez problému. Co tak koukám, tak vlastně jsme i přímo na titulce homepage, tedy stačí zadat smsticket.cz a na homepage jsme z prostého důvodu, protože vstupenky rychle mizí. Tak je to omezený balík, tak nezmeškejte tuhletu příležitost, tuhletu možnost. Každopádně, co je asi taky důležitý říct, že vstupenky jsou za 0 korun.
0: Radio Rock Zone. Atlantic Georgia obvykle pocházejí jižanské bluesové kapely, takže alternativní metal Seven Dust je velkou výjimkou. Seven Dust je hodně zkušená kapela a má za sebou už 15 desek. A ta poslední se jmenuje One a vyšla na 1. máje. Na podzim budou hrát a propagovat svoji novou desku v Evropě, ale není jisté, zda budou hrát i v Praze. Takže zatím nám stačí jen nová deska. A to uslyšíte večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Krátce po 10:45, poslední rychlá doprava v této hodině ve Znojmě v Dolní České ulici u křižovatky s Pontasijevskou se stala nehoda. Počítejte s omezením. Na dálnici D8 7,5 km směrem od Drážďan na Prahu zasahuje do pravýho pruhu nepojízdný osobní auto, tak opravdu velký pozor. No a na pražském okruhu zase jezdem z D5 směrem D1 havarovalo osobní auto s nákladním. Provoz je omezen částečně.
0: Radio Rock Zone.
2: Musíme si promluvit. Vážně pro mě hodně znamenáš. Ale takhle už to dál nejde. Nejde o tebe. No, vlastně jde. No jo, je čas tě vystěhovat.
3: Něco ti zabírá místo? Odklid to.
2: Boxy od 0,5 m². Přístup 24 hodin denně. 3 lokality v Praze. Holešovice, Dejvice a Pankrác. Podívejte se na lesmes.cz.
3: Lesmes?

0: chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
3: Nenechte si ujít výprodej Visku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Visk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Divoká příroda a nejvyšší rakouská hora. V Národním parku Vysoké Taury uvidíte jedny z největších evropských vodopádů, Raurický prales a Grossglocknerskou silnici. Letní karta zahrnuje lanovky, koupaliště i centrum Národního parku v Mittersillu. Poznejte nedotčenou přírodu Národního parku Vysoké Taury. Léto v Salzburgsku, proto žijeme.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
8: Polední 90. Vybíráme pro tebe největší rokový hity 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
9: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Legendární Pixies na Rádio Rock Zone, 11. přesně, krásný úterní dopoledne vám přeje Tomáš Fredej, tady taky Pišto a je to zase úplně celý jeho.
1: Dobré, pravé dopoledne.
0: Ano.
1: Nebudeme se rozvášťovat, je teprve úterý. Teploty venku přes 20, je Mezinárodní den prostitutek, ale tak říkal jsem, že se nebudeme rozvášňovat, že?
0: Ne.
1: Tudíž mrkneme do Jazz Doku, tam budou Tour Guide Blond. A jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Lékaře i pacienty čeká digitální éra. Ukrajině vyhrožuje další země a pod německým kancléřem se kýve židle. Papírování v českém zdravotnictví brzy odzvoní. Chystá se novela zákona, takzvaná elektronizace zdravotnictví má ulehčit život lékařům i pacientům. Připravovaná novela počítá s tím, že se všichni poskytovatelé péče napojí na registrované sítě pro bezpečné sdílení zdravotnických dat. Ty budou dostupná online. Zpravodajskému portálu iDnes.cz to potvrdil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Fungování systému řeší Národní centrum elektronického zdravotnictví. První zásadní posun pro pacienty má přijít v polovině příštího roku. Většinu žádanek na vyšetření by měli zdravotníci vystavovat elektronicky. Pacienti si už tak nebudou muset vyzvedávat papír osobně v ordinaci. Ukrajina stojí před další překážkou. S hrozbou dalšího válečného konfliktu tentokrát přišel běloruský prezident Lukašenko. Prohlásil, že má na Ukrajině jasný cíl. Svými slovy reagoval na výrok Kyjeva o tom, že v Bělorusku identifikoval 500 potenciálních cílů. Mezi ostrými slovními přestřelkami čelí Ukrajina pokračujícím ruským útokům. Podle nejnovějších zpráv vzdušný úder na Dnipro v noci na dnešek zabil nejméně 5 lidí. Starosta Kyjeva Kličko uvedl, že v Kyjevě útoky zabili další 4 lidi. Pod německým kancléřem se kýve židle. Z čela vlády chtějí Friedricha Merce sesadit někteří členové jeho křesťansko-demokratické unie. Mezi veřejností je totiž čím dál méně oblíbený kvůli sporům s jeho koaličními partnery z konzervativní unie.
3: Představitelé CDU spekulace rezolutně odmítají a demonstrativně vyslovují současnému kancléři podporu. Merce podpořil i premiér západoněmecké spolkové země Severní Porýní Westfálsko Hendrik Wüst. Právě o něm se přitom nejčastěji spekuluje jako o možném Mercově nástupci. Podle aktuálního průzkumu si ale většina Němců myslí, že by výměna kancléře vládě ani CDU nijak nepomohla. Jaromír Mrhal, ČTK, Berlín.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Fotbaloví fanoušci mířící na šampionát dostanou doporučení. To dnes představilo ministerstvo zahraničí ve spolupráci s fotbalovou asociací a ministrem pro sport. Fanoušci mířící do Mexika, Kanady a Spojených států dostanou příručku, ve které budou mít uvedeno vše, včetně toho, jak se chovat na stadionu či v daných zemích.

0: Mick Jagger prohlásil, že se nemůže dočkat, až se s Rolling Stones vrátí na pódy a rockové legendy se momentálně chystají 10. července vydat své v pořadí už 25. studiové album s názvem Foreign Tongues. Ačkoliv je nové album na spadnutí, Stones zatím nemají naplánované žádné termíny turné, kterým by ho podpořili. Koncem roku 25 potvrdili, že zrušili plány na britské a evropské stadionové turné pro letošní rok, protože se Keith Richards nemohl zavázat k jeho odehrání. Nedávno však naznačil, že by na šňůru mohli vyrazit příští rok. Totéž teď naznačil i Mick Jagger. Ty jsi na mě tady tak celý zprávy jako divně koukal.
1: Ne,
0: na konci si vzne dotaz, co to čteš za zprávy? No prosím tě, tak ty, co byli v 9.
1: No, tak stane
0: ale
1: se.
0: Ale tak dobře, o co jste přišli, hele, ne, poslanci začínají schvalovat zvýšení rodičáku z 350 na 400, no. Gibbs prověřuje toho dozorce, co tam těm odsouzeným dal dezinfekci, z toho jeden umřel, no. A prezident, prosím vás, míří na návštěvu z Linského kraje, také Valašsko a Hanacko a Slovacko.
1: No, každopádně ty Stones jsme zvládli, což byla v podstatě ta nejpodstatnější informace, že...
0: Tam už jsem pochopil, o co ne.
1: Hoši plánují 27. sezónu, prostě jako by se nechumelilo. No, houby zlé.
0: A Tereza Voborníková je biatlonistou roku, prosím vás ještě.
1: No, vidíš to.
0: Má radost, tady mám i její citaci, má radost, no.
1: Má radost, tak my máme radostní.
0: Dneska je to až polejasno, na severovýchodě přehánky, na západě pak taky přehánky, nebo i bouřky, maxima kolem 25. A to je předpověď normálně na dnešek, jo, ne před rokem třeba.
1: Ale klidně mohla by být. Pojďme za další muzikou, dáme si My Chemical Romance nebo Killers.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 11.19, čas na informace z dopravy, ještě jednou od Jakuba. Kuba, jak to vypadá teďka? Čau.
2: Čau, Tome, hezké dopoledne. V Praze v Bohnicích na Loďské ulici u křižovatky s Řešovskou se zrazilo osobní auto s autobusem. Kvůli porouchanému autu stále čekejte zdržení v tunelech Blanka, konkrétně od Davids po Troju. Zdržíte se také na Dobřížské ulici před tunelem Rázovka. A přerušované kolony stále popojíždí na východní a Štěrboholské spojce v úseku mezi Černým mostem a Štěrboholy. Z Global Assistance, Kuba.
1: Díky, Kubo, za info. Další novinkou na Radio Rock Zone jsou Europe One on One.
0: Radio Rock Zone. 90. k obědu. Nakrmíme tě tím nejlepším rokem z 90. let. Každý všední den v poledne. Na Rádiu Rock Zone. Novinka. Exkluzivně na Rádiu Rock Zone.

0: Živák YouTube na Radio Rock Zone.
1: Radio Rock Zone, počasí.
0: 23 stupňů, skoro zataženo, nebo minimálně oblačno, tak bude i po většinu dne. Dnešní teplotní maxima až 26 stupňů, v noci to klesne k 16. Zítra už přijde tedy ochlazení, bude zataženo oblačno na většině území, občasný déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Teploty 15 až 19 stupňů, místy ve Slezsku a v západní polovině Čech kolem 20.
1: Radio Rock Zone. Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, bila byl, CZ.
2: Atlantic Georgia obvykle pocházejí jižanské bluesové kapely, takže alternativní metal Seven Dust je velkou výjimkou. Seven Dust je hodně zkušená kapela a má za sebou už 15 desek. A ta poslední se jmenuje One a vyšla na 1. máje. Na podzim budou hrát a propagovat svoji novou desku v Evropě, ale není jisté, zda budou hrát i v Praze. Takže zatím nám stačí jen nová deska. A to uslyšíte večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Twisted Sister na rádiu Rock Zone. Já se dneska loučím trošku dřív, trošku předčasně. Přeju krásný zbytek dne. Každopádně teď o 12 s vámi Pišto. My se to dáme zase zítra o 9 ranní ostatně. Jako vždycky do té doby čus.
1: Rádio Rock Zone.
2: Rozsviťme Česko. Projekt u příležitosti Světového dne roztroušené sklerózy. Společně rozsvěcujeme cestu lidem s roztroušenou sklerózou. Přijďte je podpořit a zasadit slunečnici i ve vašem městě. Už 28. května startujeme v Praze v dolní části Václavského náměstí a Českých Budějovicích. O dalších městech se dozvíte na nfimpuls.cz/rozsviťme-česko. Podpořte sázení slunečnic. Podpořte Rozsviťme Česko.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
7: Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Richlard Express po celé Praze už do hodiny. Datart. Partner pro vaše úspěšné podnikání.
8: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Stavebniny Dek přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června, tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na Dek.cz.
10: Má tvoje oblíbená kapela na to dostat se až na vrchol žebříčku? Právě tvůj hlas může rozhodnout o tom, kdo ovládne další Českou desítku s Aňou. Poslouchej Českou desítku s Aňou každou středu v 9 večer a v repríze v sobotu ve stejný čas. Mladá hudba, která si zaslouží tvoji pozornost. To je Česká desítka s Aňou na Rádio Rock Zone.
1: Rádio Rock Zone.
11: Muzika na tělo.

0: Máte naladěno na Radio Rock Zone, tohle je Glenn Hughes a Tony Iommi a my máme za nějaký dvě minutky pravý poledne, takže dobrou chuť a dobrou pěť vám od mikráku přeje Pišťák. Teploty venku, no skoro na tý avizovaný 25, tedy avizovaný hydrometeorologama, a my zas avizujeme, že večer v Punktu v Praze hrajou The Dwarves of East Aguza a teď si dáme všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na Radio Rock Zone.
0: D5 po 9 hodinách jede, prezident je na návštěvě Zlínského kraje a Serena Williams se vrací na kurt. Dálnice D5 9 hodin komplikovala život řidičům, nyní už je za exitem 119 ve směru na Rozvadov na Tachovsku průjezdná. Dálnici uzavřel havarovaný kamion mezi exity 119 Benešovice a 128 Bor. Nehoda se stala na 122,5 kilometru, kamion skončil mimo vozovku, před uzavírkou a na objízdné trase se tvořily kolony. K platnosti referenda bude nutný souhlas nejméně 35% voličů, dohodli se na tom zástupci vládní koalice. Na ostatních parametrech ústavního návrhu zákona o všeobecném referendu se koaliční lídři dohodli už dřív. Návrh nyní koalice pošle do legislativního procesu. K přijetí ústavního zákona je nutný souhlas 3/5 většiny všech poslanců a 3/5 většiny přítomných senátorů. Prezident Petr Pavel míří na návštěvu Zlínského kraje. Bude dvoudenní, čeká ho Valašsko, Haná i Slovácko.
2: Prezident v doprovodu choti Evy začíná na Slovácku. Nejdříve školy a školáci, střední škola letecká v Kunovicích a pak základka v Boršicích na dohled hradu, tentokrát Buchlova. Potom setkání s hejtmanem Zlínského kraje i primátorem Zlína a odpoledne na Zlínský filmový festival. První den návštěvy zakončí na Valašsku. Navštíví valašské klobouky, podiskutuje s občany a už teď to vypadá, že neodjede bez stylového valašského klobouku, když tedy valašské klobouky a nejlepšího švestkového nápoje. Jan Čada, Zlínský kraj.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Americká tenisová hvězda Serena Williams se vrací na kurty. 4 roky po ukončení kariéry nastoupí na 4 hru na trávě v Queen's Clubu. Pro start v turnaji dostala tenisová ikona divokou kartu. Williamsové je nyní 44 let a 8 měsíců. Během kariéry nazbírala rekordních 73 titulů ve 2 hře a strávila 319 týdnů v čele světového žebříčku. Je jedinou tenistkou, která zkompletovala kariérní Golden Slam, tedy triumfy na všech 4 Grand Slamech i olympijských hrách ve 2 hře i 4 hře. Smashing Pumpkins se znovu spojili s Butchem Vigem, s bubeníkem Garbage a také producentem třeba alba Nevermind od Nirvány se dali znovu dohromady kvůli nové skladbě, která prý brzy vyjde. Velikorgen k ní také řekl, že byla napsaná pro konkrétní účel, o kterém ale zatím nechce mluvit. Nutno říct, že skladba se pravděpodobně neobjeví na připravovaném výročním turné k albu Melancholy and the Infinite Sadness, a to kvůli nespecifikovaným časovým komplikacím. Dnes čekejte zhruba polojasno, i když od západu nějaký přehánky nebo bouřky hrozí později. Maxima kolem 25. A teď nám hrozí polední 90, takže můžeme zaspomínat třeba i na zmíněného Butche Viga. Já koukám, jestli tady nějaká pecka, na který bubnuje nebo kterou produkoval. A zdá se, že ne. Takže smolík, ale dáme třeba Luci a taky Def Leppard. Pěkný poledne.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: 20. kilometru, takže to je samozřejmě dobrá zpráva. V Bubeneckém tunelu v Praze směrem na Troju dejte majzla na porouchanou dodávku v pravém pruhu. No, já si myslím, že asi nehrozí, že byste vlítli do ní. Ona tam bez tak bude kolona, že jo. No, další muzika před náma, třeba Oasis a pecka Stand By Me.
1: Radio Rock Zone.
2: Miluješ rock? Tak to rozhodně nesmíš chybět 10. července na Rockfestu v Čáslavi. V jeden večer vystoupí Škvor, Harley, Krucipisk, Alkehol, já, Marie Rezlerová a další. Lístky najdeš na qrticket.cz.
3: Barvy léta 2026, Poděbrady 10. až 11. července, 25. ročník legendárního festivalu v nádherném areálu u jezera. Tři sestry, Ivan Mládek a Benjo Band, vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km Run Barvy léta. Více info barvyleta.cz a Facebook.
4: Playboy, jediný lifestyleový časopis pro muže. 35 let ikon, 35 let příběhů. Výroční sběratelské vydání Playboye je tady. Kristýna Hrušínská na titulní straně a exkluzivní retrospektiva 35 let českého Playboye. První česká playmate Jana Štefánková. Ikonické rozhovory, příběhy, které definovaly generace. Časy se mění, ikony zůstávají. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy, to jsou krásné ženy a chytré články.
5: Narozeninový 20. ročník festivalu Mighty Sounds znamená spoustu hudebních dárků. Pennywise, Skindred, Asian Dub Foundation, Agnostic Front, The Baboon Show, Gutalax a mnoho dalších. Nebude chybět divadlo, DJs, skvělé jídlo a oslava narozenin, tak doraž i ty. Mighty Sounds 26. až 28. června, Tábor.
6: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rockových živáků non-stop. Nekonečný koncert na Radio Rock Zone.
1: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Green Day a jejich živák pecky Basket Case na Radio Rock Zone.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: No, máme tady stále porouchaný auták v Bubenickém tunelu v Blance, a to směrem na Troju. Tak bacha, snížená rychlost a jistota kolonky na D2 na půltým kiláku ve směru na Brno od Bratislavy. Boural osobák s kamionem, takže tam je kolonka zhruba od 3. kilometru. Před náma Alanis Morissette, která tuším, že včera měla narozeniny, a její pecka Head Over Feet.
1: Radio Rock Zone. Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Harpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Lupeny jsou na www.vesuv.cz.
2: Musíme si promluvit. Vážně pro mě hodně znamenáš. Ale takhle už to dál nejde. Nejde o tebe. No, vlastně jde. No jo, je čas tě vystěhovat.
3: Něco tě zabírá místo? Odklid to.
2: Boxy od 0,5 metru čtverečního. Přístup 24 hodin denně. 3 lokality v Praze. Holešovice, Dejvice a Pankrác. Podívejte se na lesmes.cz.
3: Lesmes. Les stres.
4: Atlanty Georgie obvykle pocházejí jižanské bluesové kapely, takže alternativní metal Seven Dust je velkou výjimkou. Seven Dust je hodně zkušená kapela a má za sebou už 15 desek. A ta poslední se jmenuje One a vyšla na 1. máje. Na podzim budou hrát a propagovat svoji novou desku v Evropě, ale není jisté, zda budou hrát i v Praze. Takže zatím nám stačí jen nová deska. A to uslyšíte večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Radio Rock Zone. Doprava z Global Assistance.
1: Live a 90. pecka Pearl Jam, což zní logicky, když máme polední 90. na Radio Rock Zone, že jo? No a taky zní logicky, že když jsou silnice i auta, tak se bourá, no a jednu takovouhle logiku, zajímavou, uznejte. Máme na D2 na půl kiláku ve snědu na Brno, a to od Bratislavy. Boural tam osobák s kamionem. Počítejte se zdržením v koloně zhruba od 3. kilometru. Před náma další muzika, už ji tady pro vás vybírám a zároveň něco se mi tam nevejde, tak, ale co se určitě vejde, jsou Fatboy Slim.
0: Radio Rock Zone.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
6: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
9: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
10: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255-700-707 nebo piš na hrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na rádiu Rockzone.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo. Radio Rock Zone. Right about now.

0: Máte naladěno na Radio Rock Zone, polední 90 nám zařízli Anthrax s peckou God the Time a krásný raný, pravý, poctivý, nefalšovaný, tradiční úterní odpoledne a vám od mikráku přeje Pišťák. Teploty venku se nám pohybují zhruba kolem tý 25, o který meteorologové mluvili v souvislosti se dneškem. No a pokud chcete vyrazit večer někam za muzikou, vězte, že v Praze třeba v Punktu hrajou The Dwarves of East Aguza nebo v Plzni v Zaxpavu Arzen a taky Geronimo. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Dělníci našli na Přerovsku vojenskou munici. Pentagon nemůže vyhodit z armády transgenderové vojáky a Menšík zabojuje o premiérový postup do semifinále French Open. Na Přerovsku našli včera dělníci dělostřelecký granát. Nacházelo se v železniční stanici Kojetín. Pyrotechnici ho odvezli k likvidaci. Evakuace nebyla nutná. Vlaky ale kvůli výluce dočasně nejezdily. Americké ministerstvo války zatím nemůže poslat do civilu transgenderové vojáky, rozhodl o tom odvolací soud. Podle soudu ale může bývalé ministerstvo obrany transgenderové osoby vyloučit z náboru. Trumpova politika vůči transgenderovým vojákům se podle organizací na ochranu práv LGBT plus lidí může týkat až 15 000 příslušníků ozbrojených sil. Slováci se vrhli na hypotéky. Ceny bytů totiž přepisují u našich sousedů rekordy. Jen za první kvartál letošního roku zdražili v průměru o 14%.
2: Zdražili najmä staršie byty na západnom a strednom Slovensku. Dvojciferný rast cez 10% zaznamenali i nové nehnuteľnosti. Najviac pocítili zdražovanie ľudia v Bratislave takmer 20% a v Banskobystrickom kraji 16%. Tento vývoj podporil rekordné objemy nových hypoték v objeme až 20 miliárd korún, čo je medziročne o takmer 30% viac. Ľudia sa chcú teraz vyhnúť aj rastúcim úrokovým sadzbám. Jozef Baoko, Slovensko.
1: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
0: Jakub Menšík čeká na pařížské antuce premiéra ve čtvrtfinále Grand Slamu. 20-letý rodák z Prostějova zabojuje o postup mezi čtyři nejlepší tenisty Roland Garros v duelu s o rok mladším Joanem Fonsecou z Brazílie. Menšíkův zápas s 28. nasazeným hráčem začne nejdříve po 20. hodině. Def Leppard potěšili fanoušky, poslali jim svoji verzi hitu Depešáků Personal Jesus. Videoklip k ní natočili v únoru během angažmá v Las Vegas. Song jako takový ale původně nahráli už před 8 lety pro sérii Spotify Singles. A není to jediné, čím chce kapela udělat svým věrným radost. V současnosti také pracuje na svém 13. studiovém albu, které by mělo vyjít příští rok. A dnes čekejte jasno až polojasno, k večeru od západu nějaká oblačnost, přehaňky nebo bouřky, maxima kolem 25. A teď už nečekejte, na rádiu Rock Zone jsou před náma další songy, třeba Proud a taky Linkin Park.
1: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji Alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
1: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Odposlech Toma Fredeho na rádiu Rockzone.
2: Novinka exkluzivně na rádiu Rockzone.

0: Slyšeli jste kázání Toma Pettyho a jeho pecku Learning to Fly?
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Žádný trafik, žádný zácpy, žádný nehody, tady nemám nový hlášený, čímž neříkám, že někde si nepostojíte na červenou, to je jasný, ale mám tady jinou hlášku z dopravy, a to z lodní dopravy. Na lodi Cargo Gallery v Praze ve čtvrtek 11. června proběhne náš rockzone mejdánek, je to na Smíchovský náplavce, zahrajou totální nasazení a potom Portless. No a vy víte, jak se dostanete k Lupenům, protože nás určitě všichni poslouchají. Pokud ne, tak každý den nebo každý všední den v 10 dopoledne se na smsticket.cz otvírá, řekněme, brána k prodeji vstupenek. Vtip je v tom, že ty vstupenky stojí přesně 0 korun. A to až do vyprodání. Každopádně pro dnešek už se brána zavírá, dneska máte Smolíka, další možnost je zase zítra v 10 dopoledne. No a před náma další muzika, konkrétně Alice Cooper a jeho pecka Up All Night.
1: Radio Rock Zone.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bila byl, CZ.
3: Atlantic Georgie obvykle pocházejí jižanské bluesové kapely, takže alternativní metal Seven Dust je velkou výjimkou. Seven Dust je hodně zkušená kapela a má za sebou už 15 desek. A ta poslední se jmenuje One a vyšla na 1. máje. Na podzim budou hrát a propagovat svoji novou desku v Evropě, ale není jisté, zda budou hrát i v Praze. Takže zatím nám stačí jen nová deska. A to uslyšíte večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Beatles a jejich Odálen na Radio Rock Zone ve 13:38.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Žádný nový dopravní nehody tady hlášený nemám, což je samozřejmě dobrá zpráva, aspoň pro ty z nás, co třeba nemáme auta moc dobře pojištěný. Každopádně vám všem přeju šťastnou cestu, taky pěkný odpoledne, protože já se s váma rozloučím, odpoledne si to užijte se Šimonem, no a já se na vás budu těšit zase zítra. Tady máte Red Hoty, čus.
1: Radio Rock Zone.
2: Ať svítí slunce nebo je zataženo, UV paprsky působí pořád, i přes mraky nebo sklo. Chraňte svou pokožku každý den. Například se Sundance transparentním sprejem na opalování s SPF 50 jen za 159 korun. Šetřete čas i peníze. DM vždy výhodně.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shield s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
6: Ovčí, kraví, kozí, farmáři k nám vozí, ve Vraňanech sýry voní ještě víc než v loni.
7: Farmářské produkty z malých farem teď najdete na jednom místě, ve Vraňanech.
8: Přijeďte si nakoupit křehoučké stejky, grilovací omáčky, domácí sýry anebo zeleninu na grill i do salátu.
7: A vyzkoušejte čerstvý ovčí nebo kozí kefír z probiotiky anebo farmářský tvaroh a k tomu naše jahody.
8: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
9: Sejdeme se na Rock Doku a bude nám do skoku. Budou tam Portles a taky Pankáči, pověstní totáči. Party Rádia Rock Zone. 11. června na lodi Cargo Gallery na Smíchově. Vstup v 18:30.
1: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Kapela Manic Street Preachers na rádiu Rock Zone se svým loňským songem Hiding in Plain Sight. Tak, pár vteřin po 14. hodině, přátelé, to je ta chvíle, kdy už vás od mikrofonu zdraví srdečně Šimon Kalousek, příjemný úterní odpoledne, dneska je 2. červen 2026. No a přestože nikoho s takovým jménem neznám, tak pokud vy náhodou ano, tak Jarmilové mají svátek, nezapomeňte jim popřát. Každopádně před náma spousta muziky, jak jinak, a na úvod hodiny taky zprávě tu Ondřej se mnou, ahoj.
1: Hezký odpoledne, já vás všichni moc zdravím a krom toho, že má dneska svátek Jarmil, tak je taky Mezinárodní den prostitutek, takže pokud nějakou takovou znáte, tak ji taky můžete popřát. Mám pro vás ale nějaký pozvánky, nějaký kytarový koncerty, tak třeba v Praze v Jazzdoku bude Tour Guide Blond, nebo ve Vagónu Offspring Prague Revival. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Motoristé chtějí na podzim dobít Prahu i Brno. Rusko v noci na dnešek opět bombardovalo Ukrajinu. A Serena Williamsová se vrací na kurt. Motoristé chtějí na podzim dobít Prahu i Brno. Vládní strana si v letošních komunálních volbách myslí i na volební úspěchy v Ostravě. Předseda strany a šéf diplomacie Petr Macinka dodal, že o spolupráci v letošních senátních volbách motoristé jednají se svými koaličními partnery, tedy s ANO a SPD. Motoristé spolu s přísahou uspěli před 2 lety ve volbách do Evropského parlamentu a loni i samostatně ve volbách do sněmovny. Výletní loď na přehradě Hracholusky odpočítává dny do startu sezóny. Letos poprvé vypluje už tuto sobotu a vyrazí s novým názvem i trasami. Pokračuje Klára Fajstová.
3: Hezký den, legendární výletní loď ponese název dlouholetého kapitána Josefa Švamberka. Nový provozovatel dokončil opravy strojovny a teď pracuje na úpravách interiéru i kormidelny. V přední části budou vyměněné sedačky. Chystají se také změny v plavebních trasách. Kromě tradičních linek s Transkempu přes Radost a Bútov přibudou okružní plavby směrem k železničnímu a novému mostu. Novinkou je možnost online rezervací přes web.
1: Rusko v noci na dnešek opět brutálně zaútočilo na civilisty. Při úderech na Kyjev, Dnipro a další ukrajinská města zemřelo v noci na dnešek nejméně 17 lidí, včetně dětí, stovky dalších jsou raněných. Obytné budovy a další civilní infrastruktura je poškozená v 8 čtvrtích ukrajinské metropole. Velký ruský útok na Ukrajině dnes ráno potvrdilo i ministerstvo obrany v Moskvě. Tvrdí ale, že ruská armáda útočila na ukrajinská obranná zařízení.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Americká tenisová hvězda Serena Williamsová se vrací na kurty. 4 roky po ukončení kariéry nastoupí a odehraje 4 hru na trávě v Queens klubu. Pro start v turnaji dostala tenisová ikona divokou kartu. Williamsové je nyní 44 let a 8 měsíců. Během kariéry nazbírala rekordních 73 titulů ve 2 hře a strávila 319 týdnů v čele světového žebříčku. Je jedinou tenistkou, která zkompletovala kariérní Golden Slam, tedy triumfy na všech 4 Grand Slamech i olympijských hrách ve 2 hře i 4 hře. Bohnouky se chystají zbořit Prahu, nebo alespoň roztančit Riegerovy sady. Kapela včera s bratry Homolovými vystoupí v tamním Energy Pubu v rámci Prague Open Air už tuhle středu 3. června. Velkolepý bohemský večírek pod čirým nebem se rozjede v 7:30. Vstup do areálu je ale možný už od 6. Více info najdete na bohnouckým webu, jedno je ale jisté, na tuhle akci je vyprodáno. Dnes bude zataženo až oblačno, postupně od jihozápadu na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, výjimečně i bouřkami. Nejvyšší teploty se nám můžou vyšplhat až k 16 stupňům.
0: Tak jo, děkujeme pěkně Ondřejovi za zprávy. Po 14. hodině si tady dáme Metaliku, taky 3 sestry. No a na úplný úvod to bude hitovka od Counting Crows, Accidentally in Love.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Legendární Queen je rok 1984, album The Works a hitovka It's a Hard Life právě teď na rádiu Rock Zone.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: 14 hodin 18 minut, jdeme se podívat, jak to vypadá na silnicích. No a situaci v Praze nám popíše Lenka z Global Assistance. Já tě zdravím, ahoj.
2: Ahoj Šimone, hezké odpoledne. Na Pražském okruhu ve směru od Modletic na Ruzin popojíždí nesouvislá kolona od Jesenice k Ořechu na 19. kilometr. A na východní Štěrboholské a jižní spojce se jede pomalu mezi Černým mostem a Štěrboholi. Z Global Assistance, Lenka.
0: Lenko, díky. Na dálnici D1 na 19. kilometru ve směru na Prahu havarovaly dvě auta, který po nehodě stojí u krajnice. Kolona se tam netvoří. V Děčíně v ulici Vítězství u Penny Marketu dva osobáky v sobě, počítejte s omezením. V Trutnově v ulici Československé armády havaroval osobák, i tam počítejte s omezením provozu. A na Opavsku mezi Moravským Berounem a Budišovem nad Budišovkou za odbočkou na Norberčany se převrátila dodávka, takže dávejte pozor i tam. Tak jo, všem řidičům samozřejmě šťastnou cestu, pokud možno bez podobných komplikací. My si za chvilku dáme hymn a dáme si taky novinku od Foo Fighters, Of All People.
1: Radio Rock Zone. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr Krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Často se nás ptáte, co je nového v Ačkách.
6: Tak teď třeba garantované jarní slevy až 100 000 korun. A k tomu výběr z více než 19 000 vozů, financování s úrokem už od 2,9% a možnost výměny vozu do 60 dnů.
5: Takže tak.
6: Volejte AAA Auto 800 110 800.
7: Stavebniny DEK přináší mega akci. Půjčovna stavebnin DEK nyní nabízí k pronájmu akuvazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 12. června. Tak si půjčte akuvazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na DEK.cz.
8: Chceš vědět, co se děje na scéně, v backstage i v éteru?
9: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rock Zone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
8: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
9: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na Kus řeči s Frankem.
8: Tak dej odběr našemu kanálu.
1: Novinka. Exkluzivně na rádiu Rock Zone.

0: Radio Rock Zone dohrál Eric Clapton a živá verze skladby Cocaine. Tak přátelé, pomalu ale jistě se blíží náš velký Rock Zone večírek, tedy Party Rádia Rock Zone Rock Dogs. Připomenu, že to proběhne všechno ve čtvrtek 11. června večer na lodi Cargo Gallery na Smíchovský náplavce tady v Praze. Od 7:30 vám tam postupně zahrajou Totální nasazení a taky kapela Portless. Vstup na loď bude už od 6:30. No a my jsme včera i dneska nabízeli lístky na tuhle akci prostřednictvím portálu smsticket.cz, kde jste si je mohli koupit za 0 korun a to až do vyprodání. Pro dnešní den, připomínám, už jsou lístky rozebraný. Každopádně zítra bude ještě poslední možnost na smsticket.cz si ty lístky opatřit. Předprodej startuje v 10 dopoledne. Takže buďte připravený, no a tu akci, tedy náš rockzónní večírek na stránkách smsticket.cz najdete jednoduše, když do vyhledávače zadáte Rock Dog nebo Rock Dog i s tím apostrofem. No a já doufám, že se tam 11. června všichni potkáme, takže připomínám ještě jednou zítřejší předprodej vstupenek na naší rockzónní party za 0 korun v 10:00 na smsticket.cz Rock Dog nebo Rock Dogs do vyhledávače. Teď se jdeme podívat na počasí.
1: Radio Rock Zone, počasí.
0: Tak aktuální teploty v Česku v průměru kolem 25 stupňů, je to takový proměnlivý, místy skoro zataženo, místy oblačno. Tady v Praze třeba teď aktuálně skoro jasno. Co se týče předpovědi, tak zítra by mělo být zataženo až oblačno na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkama, ojediněle i bouřkama. Během dne bude od západu, kromě Slezska a východu Moravy, srážek a oblačnosti ubývat. No a nejvyšší denní teploty budou v rozmezí 15 až 19 stupňů. No tak jo, pojďme dál, čeká nás Ozzy Osbourne a předtím taky Linkin Park a jejich předloňská věc Heavy is the Crown.
1: Radio Rock Zone. Potisk, trička, byla, CZ.
2: Musíme si promluvit. Vážně pro mě hodně znamenáš. Ale takhle už to dál nejde. Nejde o tebe. No, vlastně jde. No jo, je čas tě vystěhovat.
3: Něco ti zabírá místo? Odklid to.
2: Boxy od 0,5 metru čtverečního. Přístup 24 hodin denně. 3 lokality v Praze. Holešovice, Dejvice a Pankrác. Podívejte se na lesmes.cz.
3: Lesmes. Les stres.
4: Atlantic Georgia obvykle pocházejí jižanské bluesové kapely, takže alternativní metal Seven Dust je velkou výjimkou. Seven Dust je hodně zkušená kapela a má za sebou už 15 desek. A ta poslední se jmenuje One a vyšla na 1. máje. Na podzim budou hrát a propagovat svoji novou desku v Evropě, ale není jisté, zda budou hrát i v Praze. Takže zatím nám stačí jen nová deska. A to uslyšíte večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak 15 hodin další zprávy s Ondřejem, teď ještě jeden rychlej pohled na silnice. 14.42, tady v Praze pozor, v Modřanské ulici ukřižovací s ulicí Československého exilu směrem do centra. V pravém pruhu se tam srazily dvě osobní auta, čekejte nárazový zdržení. Na pražském okruhu na 77. kilometru směrem na letiště havarovalo v pravém pruhu nákladní auto. Kolona tam má skoro kilometr. V Lovosicích v ulici Osvoboditelů bouraly dvě osobní auta, projedete tam s omezením. Na průtahu Karviný v Ostravské ulici poblíž křižovatky s nádražní se srazily dvě osobní auta a blokují provoz v jednom pruhu, tam je zdržení nárazový. A na Blanecku na trase z Boskovic směrem na Vážany došlo k nehodě dvou osobních aut, na místě zasahují hasiči a policie a projíždí se Kyvadlově.
0: Radio Rock Zone.
2: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
3: V tom musí být celá liška.
4: A takže je, nabíjíme koloběžku. Máme auto.
3: I tramvaje, co mě vozí do školy.
4: No jasně,
3: všechno u nás doma.
4: I moje hračky.
3: Děkuju.
5: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
6: Jsme energie tohoto města.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
10: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
12: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
13: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
14: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
13: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
15: S Rock Zonem na DABu i na Radhošce vyhrabu.
16: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: A trošku rodinný podnik, tenhle ten song, co právě dozněl Tom Morello a taky jeho syn Roman Morello, One Last Dance. Přesně v 15 hodin vás, přátelé, znovu z moderátorský židle zdraví Šimon Kalousek, pohodový úterní odpoledne. No a před další muzikou taky další zprávy, je tady Ondřej se mnou, ahoj.
1: Hezký odpoledne, mám pro vás nějaký pozvánky na kytarový koncerty, tak třeba v Praze ve Vagónu budou Leakers, nebo něco v Plzni, Zachspap, tam bude Geronimo. Pojďme na všechno podstatný, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Případů žloutenky postupně ubývá. Konec pitlíků v Čechách se blíží a cestující na fotbalový šampionát dostanou doporučení. Žloutenka v Česku je na ústupu. V květnu zaznamenali zdravotníci 105 případů infekce, což je o 74 méně než v dubnu. Jak na webu informuje Státní zdravotní ústav, počty nemocných ubyly v květnu ve všech krajích, kromě Olomouckého a Zlínského. Revoluce v obalech se blíží. Letos začne postupně najíždět nové evropské nařízení, které má za cíl snížit množství odpadu. Z trhu tak například zmizí neekologické obaly složené z více vrstev. Unijní opatření naopak zavádí jejich povinnou recyklovatelnost. Ředitelka obalového institutu SIBA Iva Verbinská řekla, že tato ambice je z ekologického hlediska správná. Zároveň ale zkritizovala nepřipravenost zařízení.
3: Tam budou opravdu jenom ty, které jsou na bázi toho papíru, ty, které jdou potisknout. Ty igelitové bude možné od roku 2030 mít pouze, řekněme, u toho pultu, kde jsou masné výrobky, maso, ryby a takové ty mokré sýry, které jsou v té vodě. Tak tam budou ty sáčky možné. Třeba ani u zeleniny a u ovoce nebudou možné.
1: Zástupci českého průmyslu i obchodu volejí po dvouletém odkladu unijního obalového nařízení. Podle nich norma nepřináší řadu nových povinností, které není možné v tuto chvíli naplnit. Letový provoz v Belgii se bez varování zastavil. Řídící letového provozu právě zahajují neohlášenou stávku. Protest podle bruselského letiště potrvá do 21 hodin.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Fotbaloví fanoušci mířící na šampionát dostanou doporučení. To dnes představí ministerstvo zahraničí ve spolupráci s fotbalovou asociací a ministrem pro sport. Základní informace už dříve zveřejnilo ministerstvo na svém webu. Obsahují základní rady pro pobyt návštěvníků turnaje, informace o konzulární asistenci, vstupenkách či vstupu na stadiony a do fanzón. Turnaj se koná od 11. června do 19. července. Česká reprezentace se na mistrovství světa představí podruhé od rozdělení federace a poprvé po 20 letech. Mick Jagger prohlásil, že se nemůže dočkat, až se The Rolling Stones vrátí zpátky na pódia. Rockové legendy se momentálně chystají 10. července vydat své v pořadí už 25. studiové album s názvem Foreign Tongues. Ačkoliv je nové album na spadnutí, Stones zatím nemají naplánované žádné termíny turné, kterým by ho podpořili. Koncem roku 2025 potvrdili, že zrušili plány na britské a evropské stadionové turné pro rok 2026, protože se Keith Richards nemohl zavázat k jeho odehrání. Nedávno však naznačil, že by na šňůru mohli vyrazit v roce 2027. Totéž naznačil i Mick Jagger. Dnes bude zataženo až oblačno, postupně od jihozápadu na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, výjimečně i bouřkami. Nejvyšší teploty se nám vyšplhají na 16 stupňů.
0: No tak jo, já děkuju Ondřejovi za zprávy, musím teda říct, že klobouk dolů před Stounama, protože jestli skutečně vyjedou na turné v roce 2027, tak Micku Jaggerovi i Keithu Richardsovi bude 84 let, tak to je teda fakt obdivuhodný. Každopádně, my pojďme na další muziku, kterou tady mám pro vás naplánovanou pro nejbližší minuty, Jonathan Davis, AC/DC a na úvod hodiny Vanastovky a slečna Anna je za vodou, tak ještě jednou krásný odpoledne.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Legendární Judas Priest, rok 1980 a hitovka Living After Midnight na Radio Rock Zone.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak jo, pojďme znovu omrknout situaci na silnicích, 15 hodin 20 minut, no a Lenka nám řekne, jak to teď vypadá v Praze, ahoj.
2: Ahoj Šimone, hezké odpoledne. Po nehodě dvou kamionů je neprůjezdný pražský okruh z Modletic na Ruzyň za sjezdem z brněnské D1 na 77. kilometru. Na pražský okruh nesjíždějte, jeďte přes jižní spojku. Ve směru na Ruzyň překáží také za sjezdem do ulice k Barandovu další nehoda, kolona je od Lohkova. A v Modřanské ulici u křižovatky s ulicí Československého exilu směrem do centra se v pravém pruhu srazila dvě osobní auta. Z Global Assistance, Lenka.
0: Lenko, děkuju, já ještě Prahu doplním. V Holešovičkách směrem z centra před Bulovkou bouralo osobní auto s motorkou, doprava tam zpomaluje. A ve Strakonický směrem z centra za Velkou Chuchlí bouraly dvě osobní auta a kolona aktuálně měří přes 2 kilometry. Na dálnici D8 na 17,5 kilometru ve směru na Drážďany na sjezdu na Mělník došlo ke střetu osobního auta a nákladňáku. Jeden jízdní pruh je blokovaný, počítejte se zdržením. V Mostě v ulici Mikuláše Alše u křižovatky s ulicí Ladislava Vančury zasahou záchranné složky u nehody osobního auta s motorkářem. Projíždějte tam opatrně a pozor taky na Náchodsku v Hronově. V Kudrnáčově ulici došlo ke střetu osobního auta s motocyklem. Na místě jsou záchranáři a projíždí se jedním pruhem. Tak jo, řidiči, šťastnou cestu, dáme Guns N' Roses a předtím taky novinku od kapely Revivalist, Hard Stop.
1: Radio Rock Zone.
3: Miluješ rock? Tak to rozhodně nesmíš chybět 10. července na Rockfestu v Čáslavi. V jeden večer vystoupí Škvor, Harley, Krucipisk, Alkehol, já, Marie Rezlerová a další. Lístky najdeš na qrticket.cz.
4: Parvileta 2026, Poděbrady 10. až 11. července, 25. ročník legendárního festivalu v nádherném areálu u jezera. Tři sestry, Ivan Mládek a Benjo Band, vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km Run Barvileta. Více info barvileta.cz a Facebook.
5: Playboy, jediný lifestyleový časopis pro muže. 35 let ikon, 35 let příběhů. Výroční sběratelské vydání Playboye je tady. Kristýna Hrušínská na titulní straně a exkluzivní retrospektiva 35 let českého Playboye. První česká playmate Jana Štefánková. Ikonické rozhovory, příběhy, které definovaly generace. Časy se mění, ikony zůstávají. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy, to jsou krásné ženy a chytré články.
6: Narozeninový 20. ročník festivalu Mighty Sounds znamená spoustu hudebních dárků. Pennywise, Skindred, Asian Dub Foundation, Agnostic Front, The Baboon Show, Gutalax a mnoho dalších. Nebude chybět divadlo, DJs, skvělé jídlo a oslava narozenin, tak doraž i ty. Mighty Sounds 26. až 28. června, Tábor.
7: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.

0: Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Stavebniny DEK přináší mega akci 6 plus 1. Vlákny vystužený, rychle schnoucí cementový potěr Weberova Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na DEK.cz.
2: S Rockzonem na DABu i na Sněžník se vyhrabu.
3: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
4: Novinka. Exkluzivně na Rádio Rockzone.

0: Yes, Italy! Thank you so much for having us back!
1: Živák od kapely Evanescence Going Under na Radio Rock Zone funguje zároveň jako pozvánka na 6. večerní, kdy dorazí můj kolega Frank a s ním si dáte celou hodinku výběru z těch nejlepších rockových živáků, neboli, jak jistě správně tušíte, náš pravidelný pořad Nekonečný koncert.
2: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: No tak rovnou taky navážeme živákama na dnešní večer, respektive na jaký koncerty můžete dneska vyrazit. Moc se toho neděje, každopádně třeba tady v Praze v Punktu na Žižkově je velmi zajímavá mezinárodní kapela nebo kapela s mezinárodním složením The Dwarves of East Aguza. Je tam jeden Egypťan, jeden Kanaďan a jeden Američan. Tak to bude určitě zajímavý. V jazzdoku dneska Tourguide Blonde, no a nebo ve vagonu Offspring, Prague Revival a taky Leakers. Tolik Praha, no a mám tady taky ještě jednu Plzeň. V Zachspabu zahrajou Arzen a Geronimo. Komplet to všechno najdete denně aktualizovaný i na našich webových stránkách rockzone.cz v sekci Club Life či na našich sociálních sítích. Před náma Halloweeni a taky Dropkick Murphys a jejich předělávka folkový klasiky We Shall Overcome.
2: Radio Rock Zone. Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupenky jsou na www.vesuv.cz. Potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabel, CZ.
3: Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
4: Atlanty Georgie obvykle pocházejí jižanské bluesové kapely, takže alternativní metal Seven Dust je velkou výjimkou. Seven Dust je hodně zkušená kapela a má za sebou už 15 desek. A ta poslední se jmenuje One a vyšla na 1. máje. Na podzim budou hrát a propagovat svoji novou desku v Evropě, ale není jisté, zda budou hrát i v Praze. Takže zatím nám stačí jen nová deska. A to uslyšíte večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 16 hodin další zprávy s Ondřejem, ale v téhle hodině ještě jeden pohled na dopravu, 15 hodin 50 minut. Lenko, jak to vypadá v Praze? Ahoj.
2: Čau Šimone, hezké odpoledne. Po nehodě dvou kamionů zůstává neprůjezdný pražský okruh z Modletic na Ruzyň za sjezdem z brněnské D1 na 77. kilometru. Na pražský okruh nesjíždějte a jeďte přes jižní spojku. Na Strakonické ukřižovatky s ulicí k Závodišti směrem z centra se srazila dvě osobní auta a blokují jeden jízdní pruh. Počítejte se zdržením od Malé Chuchle. A v Holešovičkách směrem z centra před Bulovkou bouralo osobní auto s motorkou. Z Global Assistance Lenka.
1: Lenko, děkuju. V Českých Budějovicích v Dlouhé ulici došlo ke strážce osobního auta s cyklistou. Na místě zasahou záchranáři, čekejte omezení. Na Děčínsku v Krásné Lípě ve Varnsdorfské ulici se srazily dvě osobní auta, i tam počítejte s omezeným provozem. Na Pardubicku v Živanicích na místní komunikaci bourala dvě osobní auta, zdržíte se v obou směrech a pozor taky na příjezdu do Přerova směrem od Troubek, dva osobáky v sobě, vozovka je průjezdná kyvadlově.
0: Radio Rock Zone.
3: Rozsviťme Česko. Projekt u příležitosti Světového dne roztroušené sklerózy. Společně rozsvěcujeme cestu lidem s roztroušenou sklerózou. Přijďte je podpořit a zasadit slunečnici i ve vašem městě. Už 28. května startujeme v Praze v dolní části Václavského náměstí a Českých Budějovicích. O dalších městech se dozvíte na nfimpuls.cz/rozsviťme-česko. Podpořte sázení slunečnic. Podpořte Rozsviťme Česko.
4: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
5: V tom musí být celá liška.
6: A takže je, nabíjíme koloběžku.
7: Mám je auto.
8: I tramvaje, co mě vozí do školy.
9: No jasně, všechno u nás doma.
10: I moje hračky. Děkuju.
11: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme
12: energie tohoto města.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
16: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
17: Má tvoje oblíbená kapela na to dostat se až na vrchol žebříčku? Právě tvůj hlas může rozhodnout o tom, kdo ovládne další českou desítku s Aňou. Poslouchej Českou desítku s Aňou každou středu v 9 večer a v repríze v sobotu ve stejný čas. Mladá hudba, která si zaslouží tvoji pozornost. To je Česká desítka s Aňou na Rádio Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone.
18: Muzika na tělo.

0: Vončube, ta kapela Offspring, máte-li rádi tuhle kapelu, tak můžete dneska večer vyrazit tady v Praze do Vagónu, protože tam nehraje sice originální kapela Offspring, ale Offspring Prague Revival. To jsem trošku sebral Ondrovi vítr z plachet, protože ten vás určitě pozve ještě někam na muziku dneska večer, protože má teď na úvod hodinky zprávy. Čus.
1: Čau, pozvu vás, je to tak, pozvu vás třeba do Plzně, tam bude v Zachspabu, Geronimo nebo Arzen. Pojďme na všechno podstatný, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Český voják je v izolaci kvůli ebole. Amerika nechce v armádě transgenderové vojáky. A Menšík zabojuje o premiérový postup do semifinále Roland Garros. Český voják po návratu z mise v Kongu skončil v izolaci kvůli ebole. Preventivně je ve specializovaném armádním centru biologické ochrany v Těchoně na Orlicku Ústecku. Příznaky infekce, která se v Kongu šíří, voják nemá. Informuje o tom na webu deníku N. Voják byl z Česka na pozorovací mírové misi jediný. Podle serveru není potvrzené, že by přišel do kontaktu s někým, kdo byl ebolou přímo nakažený. Voják do Česka dorazil 2 dny po americkém lékaři, který byl kvůli kontaktu s ebolou hospitalizovaný v pražské nemocnici na Bulovce. Výrobce cibuláků tápe. Provoz v Dubí, kde tradiční porcelán vyrábí, je energeticky velmi náročný. Majitelé podle našeho zpravodaje Dušana Valenty řeší, co s továrnou dál.
3: Zdravím spod Krušnohoří, jak to s porcelánkou nedaleko Teplic dopadne, není vůbec jisté. Historie firmy, o které se někdy mluví jako o rodinném stříbře, je víc než 140letá. V novodobé éře byla asi nejúspěšnější v 90. letech. Drahé energie a materiál ale udělali své a teď je to spíš firmička o 120 zaměstnancích. Budoucnost výroby řeší akcionáři. Ryze ekonomický pohled je zatím v menšině a rušení firmy se nekoná. Ale pokud porcelánka nezačne vydělávat, budou se cibuláky dělat jinde.
1: Americké ministerstvo války zatím nemůže poslat do civilu transgenderové vojáky. Rozhodl o tom odvolací soud. Podle soudu však ministerstvo obrany může transgenderové osoby vyloučit z náboru. Šéf Pentagonu Pete Hegseth dal na sociálních sítích najevo, že spor doputuje až k nejvyššímu soudu. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa vydala v loňském roce faktický zákaz, aby transgenderové osoby sloužily v armádě. Odvolací soud ve svém rozhodnutí tento krok silně kritizuje. Podle něj bylo rozhodnutí motivované pouhým přáním ublížit politicky nepopulární skupině.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Jakuba Menšíka čeká na pařížské Antuce premiéra ve čtvrtfinále Grand Slamu. 20letý rodák z Prostějova zabojuje o postup mezi 4 nejtěžší tenisty Roland Garros v duelu s o rok mladším Fonsecou z Brazílie. Menšíkův zápas s 28. nasazeným hráčem začne nejdříve ve 20:15. Do kina dnes můžete zaskočit na mrazivý hororový snímek Backrooms. Režisér Kane Parsons přináší internetový fenomén liminálních prostor na stříbrné plátno. Více už nám poví Saša Ptáčková.
4: Příběh sleduje hrdinu, který se po náhodném propadu realitou ocitá v nekonečném labyrintu, kde čas ani prostor nedávají smysl.
5: Look, I know how this sounds, but you gotta understand, it's massive in there.
6: I'm not saying I don't believe you.
5: Okay, I'm gonna come back here with proof.
4: Začíná tak zoufalý boj o nalezení cesty zpět, zatímco hranice mezi zdravým rozumem a neznámou hrůzou se stírají.
6: I don't understand. What is this?
1: Dnes bude zataženo až oblačno a na věčně území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřky. Teplony se nám vyšplhají až k 16 stupňům.
0: Díky moc Ondrovi za zprávy, po 16. hodině dáme Avenged Sevenfold, 3 sestry a na úvod hodiny Green Day a jejich klasiku American Idiot.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: průjezdní Pražský okruh z Modletic na Ruzeň za sjezdem z brněnské D1 na 77. kilometru. Ve Strakonické ulici u křižovatky s ulicí k Závodišti směrem z centra probíhá vyšetřování nehody dvou aut. Počítejte se zdržením od Barandovského mostu. A začala odpolední špička kolné například v Gubavské ve směru do Letňan a také na Štěrboholské a jižní spojce v obou směrech. Z Global Assistance Lenka.
1: Lenko, děkuju. Na Strakonicku ve Vodňanech Bavorovský ulici na křižovatce s Mánesovou bouraly dvě osobní auta, projíždějte tam opatrně. Na příjezdu do Starého Města u Uherského Hradiště směrem z Otrokovic se srazily dvě osobní auta, na místě zasahují záchranáři a projíždí se jedním pruhem. A pozor taky v Brně v Joštově ulici, tam došlo ke střetu osobního auta s tramvají, na místě taktéž už zasahují záchranáři. Lenny Kravitz za pár minut a předtím taky novinka od kapely Marmouzec, Cutback.
2: Radio Rock Zone.
3: Ať svítí slunce nebo je zataženo, UV paprsky působí pořád, i přes mraky nebo sklo. Chraňte svou pokožku každý den. Například se Sundance transparentním sprejem na opalování s SPF 50 jen za 159 korun. Šetřete čas i peníze. DM vždy výhodně.
4: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
5: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
6: Často se nás ptáte, co je nového v Ačkách.
7: Tak teď třeba garantované jarní slevy až 100 000 korun. A k tomu výběr z více než 19 000 vozů, financování s úrokem už od 2,9% a možnost výměny vozu do 60 dnů.
6: Takže tak.
7: Volejte AAA Auto 800 110 800.
8: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rockových živáků non-stop. Nekonečný koncert na rádiu Rock Zone.
2: Novinka. Exkluzivně na rádiu Rock Zone.

0: Thank you.
1: Rádio Rock Zone, počasí.
2: Tak polojasno až oblačno, aktuálně v Česku teploty v průměru kolem 26. V noci na zítřek se to už začne kazit, bude zataženo až oblačno, postupně na většině území s občasným deštěm nebo přehánkama. Noční teploty 16 až 11, zítra přes den zataženo až oblačno, na většině území zase občasný dešť nebo přehánky, ojediněle i bouřky, a nejvyšší denní teploty 15 až 19 stupňů Celsia. Za chvíli Bon Jovi a taky kapela Cedar Leach.
1: Radio Rock Zone.
3: Potisk, trička, byla byl, CZ.
4: Z Atlanty, Georgie, obvykle pocházejí jižanské bluesové kapely, takže alternativní metal Seven Dust je velkou výjimkou. Seven Dust je hodně zkušená kapela a má za sebou už 15 desek. A ta poslední se jmenuje One a vyšla na 1. máje. Na podzim budou hrát a propagovat svoji novou desku v Evropě, ale není jisté, zda budou hrát i v Praze. Takže zatím nám stačí jen nová deska. A to uslyšíte večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak blíží se 17. hodina, s ní další zprávy s Ondřejem, tak pojďme ještě předtím omrknout dopravu. No a situaci v Praze nám v tuhle chvíli, tedy v 16.40, popíše Lenka z Globalu. Ahoj.
2: Ahoj Šimone, hezké odpoledne. Po nehodě kamionu už je průjezdní jedním pruhem Pražský okruh z Modletic na Ruzyň za sjezdem z brněnské D1 na 78. kilometru. Nehoda komplikuje dopravu v Kutnohorské ve směru do centra v Dolních Měcholupech. Kolona je od Horních Měcholup a v návaznosti na to je ucpaná i ulice k Měcholupům od mostu až k benzínce. Doprava v Praze odpovídá odpolední špičce, zdržíte se třeba na východní Štěrbholské a jižní spojce v obou směrech. A nehoda ve Strakonické už nepřekáží a tady se kolony rozjíždějí. Z Global Assistance Lenka.
1: Lenko, děkuju za info. Aktuálně pozor taky na příjezdu do Poděbrad směrem od Kolína poblíž Kruháče. Havarovali tam dvě osobní auta. Na místě počítejte se zhruba kilometrovou kolonou a na Orlickou Ústecku v Lančkrouně v Nádražní ulici dva osobáky v sobě, projíždějte tam s opatrností.
0: Radio Rock Zone.
3: Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Rychlart Express po celé Praze už do hodiny. Datart, partner pro vaše úspěšné podnikání.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
7: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255 700 707 nebo piš na hrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na Rádiu Rockzone.
0: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Bostonská parta Dropkick Murphys a song A Hero Among Many na rádiu Rockzone. Za necelou půl minuty je tady, přátelé, 17. hodina, což znamená, že vás od mikrofonu znovu zdraví Šimon Kalousek, přeju všem krásný úterní odpoledne. No a před startem naší poslední společné hodinky pro dnešní den dáme další zprávy s Ondřejem. Ahoj.
1: Ahoj, ahoj, taky přeju krásný odpoledne. Mám pro vás nějaký pozvánky na koncerty v Praze v Jazzdoku, bude Tour Guide Blonde, anebo třeba ve vagónu Leakers. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Studenti Jabloneckého gymnázia volají po konci ředitelky. Zlín se dočká nové hlavní silnice a Siňaková má semifinále 4 hry v Paříži v kapse. Studenti gymnázia u Balvanu se bouří. Dopoledne se ve velkém sešli před školou v Jablonci nad Nisou a vyzvali ředitelku školy Michaelu Kmutl k odstoupení. Před dříve populární školou se sešla velká část studentů, ale také učitelé a rodiče. Podle studentů je situace ve škole neúnosná. Dříve přátelské klima se podle nich proměnilo v chaos a nejistotu. Špatnou komunikaci vyčítají ředitelce nejen studenti, ale i pedagogové a rodiče studentů. Podle ředitelky podali výpověď 4 učitelé a v jednání jsou 3 snížené úvazky. Že je na místě komunikace ze strany vedení Jablonecké školy zlepšit, doporučila i školní inspekce. Ředitelka gymnázia u Balvanu k tomu nevidí důvod. Má v tom podporu i Libereckého kraje. Řidičům ve Zlíně začala prověrka pevných nervů. Náš zpravodaj Jan Čada už ví, co začínající oprava hlavního tahu městem na více než kilometrovém úseku přináší.
3: Hezký den přeji. Ve Zlíně to bude docela horké léto. Oprava hlavního tahu od Vizovic průběžně v jednom pruhu, zdržení hlavně z rána značné. Přesná trefa od jednoho řidiče z Vizovic je už 2x, jednou zdržení 5minutové, po druhé ale 3x. 14 dnů oprava jedním směrem, 14 opačně. A až dojdou školáci pro vysvědčení, dáme si to na měsíc a půl na silnici 1/49 pro změnu na druhém konci města znovu.
1: Jih Itálie krátce po půlnoci zasáhlo silnější zemětřesení. Mělo sílu 6,2 stupně. Otřes byl cítit i daleko od epicentra, jak píší agentury. Epicentrum zemětřesení bylo v moři u pobřeží Kalábrie. Podle agentur otřes zřetelně pocítili obyvatelé některých jižních regionů vedle Kalábrie i na Sicílii a v Apulii.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Kateřina Siňaková je v semifinále 4 v Paříži. Ve dvojici s americkou tenistkou Taylor Townsendovou na Roland Garros porazili belgicko-slovinskou dvojici Kempenová-Klepačová hladce 6-1 a 6-3. Zlatým hřebem pro nás pak bude večerní čtvrtfinále 2 hry Jakuba Menšíka, který se střetne s Brazilcem Fonsekou. Utkání začne nejdříve ve 20:15. Def Leppard potěšili fanoušky, poslali jim svoji verzi hitu Depešáku Personal Jesus. Videoklip k ní natočili v únoru během jejich angažmá v Las Vegas, které si nemůžou pořád vynachválit. Song jako takový ale původně nahráli už v roce 2018 pro sérii Spotify Singles. A není to to jediné, čím chce kapela udělat svým věrným radost. V současnosti také pracuje na svém 13. studiovém albu, které by mělo spatřit světlo světa na začátku příštího roku. Dnes nás čeká zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami. Ojediněle se mohou objevit i bouřky. Nejvyšší teploty nám vyšplhají k 16 stupňům.
0: Tak já děkuji Ondřejovi za zprávy. Nabídka muziky po 17. hodině zní Linkin Park, Queenie a na úvod hodiny Kabáti a Malá dáma.
2: Radio Rockzone. Muzika na tělo.

0: The Ballroom Blitz, původně kapela Sweet, v 70. letech, o dekádu později, v téhle podobě švýcarský krokus, právě teď na rádiu Rockzone.
1: Rádio Rockzone,

0: Kamen havarovaly dvě osobní auta. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh přímo v Jihlavě. V Pávovské ulici došlo ke střetu nákladního auta s trolejbusem. Doprava tam zpomaluje. No a pozor, aktuálně taky na Táborsku mezi Opařany a Bechyní havaroval tam motorkář. Na místě zasahou záchranáři, počítejte se zdržením. Tak, Alice Cooper nás čeká za pár minut a předtím taky novinka od Black Label Society, Ozzy Song.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
2: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Ovčí, kraví, kozí, farmáři k nám vozí. Ve Vraňanech sýry voní ještě víc než v loni.
4: Farmářské produkty z malých farem teď najdete na jednom místě, ve Vraňanech.
5: Přijeďte si nakoupit křehoučké stejky, grilovací omáčky, domácí sýry anebo zeleninu na grill i do salátu.
4: A vyzkoušejte čerstvý ovčí nebo kozí kefír z probiotiky anebo farmářský tvaroh a k tomu naše jahody.
5: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.

0: let.
1: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Odposlech Toma Fredeho na rádiu Rockzone.
2: Novinka exkluzivně na rádiu Rockzone.

0: Britská parta Coldplay nám tady předvedla živou verzi svýho hitu Shiver, no a samozřejmě celá hodinka živáků už od 6 v našem pravidelném pořadu Nekonečný koncert, který si dáte s mým kolegou Frankem. Co si dáte ještě ode mě? Jucu anebo taky Slashe s Milesem Kennedym, Call of the Dogs.
1: Radio Rock Zone. Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
2: Musíme si promluvit. Vážně pro mě hodně znamenáš. Ale takhle už to dál nejde. Nejde o tebe. No, vlastně jde. No jo, je čas tě vystěhovat.
3: Něco ti zabírá místo? Odklid to.
2: Boxy od 0,5 metru čtverečního. Přístup 24 hodin denně. 3 lokality v Praze. Holešovice, Dejvice a Pankrác. Podívejte se na lesmes.cz.
3: Lesmes. Les stres.
4: Atlantic Georgia obvykle pocházejí jižanské bluesové kapely, takže alternativní metal Seven Dust je velkou výjimkou. Seven Dust je hodně zkušená kapela a má za sebou už 15 desek. A ta poslední se jmenuje One a vyšla na 1. máje. Na podzim budou hrát a propagovat svoji novou desku v Evropě, ale není jisté, zda budou hrát i v Praze. Takže zatím nám stačí jen nová deska. A to uslyšíte večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 17.46, než se rozloučíme, omrkneme dopravu. Lenka nám řekne, jak to teď jede v Praze. Ahoj.
2: Ke odpoledne po nehodě dvou kamionů je opět neprůjezdný pražský okruh z Modletic na Ruzyň za sjezdem z brněnské D1 na 77. kilometru. Probíhá tady odtah nabouraných kamionů. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně je kolona od Rudné od 5. kilometru až na pražský okruh Kořechu na 19. kilometr. Na malé straně ve Vítězné ulici u křižovatky se Zborovskou bourala dvě osobní auta. A nehodu policie vyšetřuje také na Smíchově v Kroftově ulici u křižovatky se Zubatého ulicí a v ulici na Jezerce narazil autobus do zábradlí. Z Global Assistance, Lenka.
1: Lenko, děkuju. Na obchvatu Jičína směrem na Novou Paku zasahují hasiči u požáru auta. Na místě počítejte se zdržením v obou směrech. V Mírový pod Kozákovem, tedy na Semelsku, havarovala motorka na místě záchranáři. V Brně v Žabovřeské ulici před sjezdem na Kníničskou ve směru na Pisárky havarovaly dva osobáky. Čekejte tam kratší zdržení a pozor taky aktuálně na Zlínsku na výjezdu z Lukoveček směrem na Frišták. Havarovaly tam dvě osobní auta na místě policie a projíždí se Kyvadlově. Ode mě pro dnešek všechno, od česti už s váma samozřejmě Frank a naše pravidelné pořady Nekonečný koncert a Hrajeme na přání. Takže přátelé, hezký zbytek úterka, já se budu těšit zítra ve středu pro změnu od 6 do 9 večer. Do té doby čus.
0: Radio Rock Zone. Divoká příroda a nejvyšší rakouská hora. V Národním parku Vysoké Taury uvidíte jedny z největších evropských vodopádů, Raurický prales a Grossglocknerskou silnici. Letní karta zahrnuje lanovky, koupaliště i centrum Národního parku v Mittersillu. Poznejte nedotčenou přírodu Národního parku Vysoké Taury. Léto v Salzbursku, proto žijeme.
3: Často se nás ptáte, co je nového v Ačkách.
4: Tak teď třeba garantované jarní slevy až 100 000 korun. A k tomu výběr z více než 19 000 vozů, financování s úrokem už od 2,9% a možnost výměny vozu do 60 dnů.
3: Takže tak.
4: Volejte AAA Auto 800 110 800.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
7: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
8: Sejdem se na Rock Doku a bude nám do skoku. Budou tam Portless a taky Pankáči, pověstní totáči. Party Rádia Rock Zone. 11. června na lodi Cargo Galery na Smíchově. Vstup v 18.30.
0: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Krásný dobrý nefalšovaný úterní podvečer, přátelé, od mikráku se vám hlásí Frank, a vy samozřejmě stále posloucháte, anebo jste právě naladili Radio Rockzone. No a nejsem tady sám, je to se mnou Ondřej, ahoj Ondro.
1: Ahoj Franku.
0: No a my vám přejeme krásný úterý 2. června 26, taky všechno nejlepší k svátku všem Jarmilům a Jaromilům, který ho dneska slaví, a taky si dneska připomínáme Mezinárodní den prostitutek. No, zajímavý. No, každopádně, pojďme dál. Co narozeniny? Toky dneska slaví třeba narozeniny, tak posíláme na dálku. Tady náš, řekl bych, slavný bubeník. No a nebo třeba by dneska oslavil Charlie Watts. Samozřejmě nikdejší bubeník Rolling Stones. Tolik ale chytrostí ode mě, no a povídej, co máš v Praze skýho?
1: Já pro vás mám nějaký pozvánky na nějaký koncerty, tak v Praze třeba v Jazzdoku budou Tour Guide Blond, anebo v Plzni Zachspabu Geronimo. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Sněmovna podpořila růst rodičovské. Celníci už školí psy na kratom. Slováci se vrhli na hypotéky. Vláda chce dopřát rodičům vyšší příspěvek. Od příštího roku by se mohl zvýšit o 50 000 korun na 400 000 korun. Rodičům dvojčat a vícerčat stát slibuje přidat místo 700 800 000 korun. Sněmovna podpořila v dnešním úvodním kole vládní novelu, která zvýšení předpokládá pro rodiče dětí narozené po 1. lednu roku 2027. Státní rozpočet to podle Ministerstva práce a sociálních věcí bude stát 230 milionů korun v prvním roce. Část opozice proto znovu volá po zavedení valorizace. Novelu teď posoudí sociální výbor. Celníci nově učí psy rozpoznat kratom. Do léta chtějí mít takto vycvičených 8 zvířat. Budou je nasazovat v prodejnách i dopravních prostředcích. 20 protidrogových psů už umí vyčinit marihuanu, hašiš, kokain i heroin, ale také efedrin nebo extázy. Nový pach zvládnou psy rozpoznat zhruba za týden, potom je potřeba udržovat jejich čichovou paměť pravidelným výcvikem. Slováci se vrhli na hypotéky. Ceny bytů totiž přepisují u našich sousedů rekordy. Jen za první kvartál letošního roku zdražili v průměru o 14%.
3: Zdražili najmä staršie byty na západnom a strednom Slovensku. Dvojciferný rast cez 10% zaznamenali i nové nehnuteľnosti. Najviac pocítili zdražovanie ľudia v Bratislave takmer 20% a v Banskobystrickom kraji 16%. Tento vývoj podporil rekordné objemy nových hypoték v objeme až 20 miliárd korún, čo je medziročne o takmer 30% viac. Ľudia sa chcú teraz vyhnúť aj rastúcim úrokovým sadzbám. Jozef Baolko, Slovensko.
2: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rockzone.
1: Americká tenisová hvězda Serena Williamsová se vrací na kurty. 4 roky po ukončení kariéry nastoupí a odehraje 4 hru na trávě v Queen's Clubu. Pro start v turnaji dostala tenisová ikona divokou kartu. Williamsové je nyní 44 let a 8 měsíců. Během kariéry nazbírala rekordních 73 titulů ve dvouhře a strávila 319 týdnů v čele světového žebříčku. Je jedinou tenistkou, která zkompletovala kariérní Golden Slam, tedy triumfy na všech 4 Grand Slamech i olympijských hrách ve dvouhře i 4 hře. Vohnouti se chystají zbořit Prahu, nebo alespoň roztančit Riegerovy sady. Kapela v čere s bratry Homolovými vystoupí v tamním Energy Pubu v rámci Prague Open Air už tuhle středu 3. června. Velkolepý bohemský večírek pod čirým nebem se rozjede v 7:30. Vstup do areálu je ale možný už od 6. Více info najdete na vohnoutském webu, jedno je ale jisté, na tuhle akci je vyprodáno. Dnes už nás čeká zataženo až oblačno, postupně od jeho západu na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami. Maximální teploty se nám můžou vyšplhat až na 16 stupňů.
0: Tak jo, Ondro, já tě moc krát děkuji. No a my už si, přátelé, pojďme dát další pravidelný pořad. Ne, další. Náš pravidelný pořad, prostě nekonečný koncert, neboli hodinu živáku na tělo. Hned zkraje pro vás mám třeba Škorpíky, Manic Street Preachers nebo Kiss a jejich Detroit Rock City.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo. It doesn't matter where

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: První trojice živáků za náma, no a my se v 18.17 pojďme mrknout, jak to vypadá aktuálně s dopravou. Situaci nám popíše Lenka z Global Assistance. Ahoj.
2: Ahoj Franku, hezký večer. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na dálnici D1 je kolona od plzeňské D5 k Ořechu na 19. kilometr. Na Pražském okruhu ve směru z Modletic na Ruzyň za sjezdem z brněnské D1 na 77. kilometru probíhá odtah nabouraných kamionů, připravte se na zdržení. A v Kutnohorské ulici u křižovatky s Dolnoměcholupskou ve směru do Prahy policie došetřuje nehodu, očekávejte krátké zdržení. Z Global Assistance, Lenka.
1: Leni, moc krát díky, no a my už si pojďme dát další živáky. Čekají nás Def Leppard, Foo Fighters, nebo Metallica a jejich Until It Sleeps.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Miluješ rock? Tak to rozhodně nesmíš chybět 10. července na Rockfestu v Čáslavi. V jeden večer vystoupí Škvor, Harley, Krucipisk, Alkehol, já, Marie Rezlerová a další. Lístky najdeš na qrticket.cz.
4: Parvileta 2026, Poděbrady 10. až 11. července, 25. ročník legendárního festivalu v nádherném areálu u jezera. Tři sestry, Ivan Mládek a Benjo Band, vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km Run Barvileta. Více info barvileta.cz a Facebook.
5: Playboy, jediný lifestyleový časopis pro muže. 35 let ikon, 35 let příběhů. Výroční sběratelské vydání Playboye je tady. Kristýna Hrušínská na titulní straně a exkluzivní retrospektiva 35 let českého Playboye. První česká playmate Jana Štefánková. Ikonické rozhovory, příběhy, které definovaly generace. Časy se mění, ikony zůstávají. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy, to jsou krásné ženy a chytré články.
6: Narozeninový 20. ročník festivalu Mighty Sounds znamená spoustu hudebních dárků. Pennywise, Skinhead, Asian Dub Foundation, Agnostic Front, The Baboon Show, Gutalax a mnoho dalších. Nebude chybět divadlo, DJs, skvělé jídlo a oslava narozenin, tak doraž i ty. Mighty Sounds 26. až 28. června, Tábor.
7: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
8: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
9: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech,

0: Rádio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Tak jasně, že když jsme u těch živáků, tak se mrknem taky na to, kam můžeme my dneska večer vyrazit. Mám tu 4 pozvánky, 3 z nich jsou do Prahy. U tý začnem v punktu dneska vystupují The Dwarves of East Akouza. V Jazz Doku zahrají Tour Guide Blonde a ve Vagónu Offspring Prague Revival a s nimi Leakers. V Plzni v Zaxpubu tu mám potom pozvánku na koncert Arzenu a Geronimo. Všechny tyhle ty pozvánky najdete i na našem webu v sekci Club Life, případně na sociálních sítích. Teď už pojďme na další živáky. Čekej nás AC/DC anebo R.E.M. a jich All the Way to Reno.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo. Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.
2: Atlantic Georgie obvykle pocházejí jižanské bluesové kapely, takže alternativní metal Seven Dust je velkou výjimkou. Seven Dust je hodně zkušená kapela a má za sebou už 15 desek. A ta poslední se jmenuje One a vyšla na 1. máje. Na podzim budou hrát a propagovat svoji novou desku v Evropě, ale není jisté, zda budou hrát i v Praze. Takže zatím nám stačí jen nová deska. A to uslyšíte večer v 11 na Radio Rock Zone.
3: Hello.

You guys look great. We got some back in black for you, right?

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Ještě jednou v týho hodině se mrkneme, jak to vypadá s dopravou a začneme v Praze. V Vojenském tunelu ve směru na Troju stojí prouchaná motorka, místo je průjezdné bez držení na Praze 9 v Horních Počernicích v Náchodské ulici na křižovatce s Hrdoňovickou došlo k dopravní nehodě motorky s dodávkou. Na místě zasahují záchranné složky. Na dálnici D2 na 14,5 km ve směru na Bratislavu stojí Ukrajince odstavené osobní auto. Na dálnici D4 na 10,5 km ve směru na Prahu došlo k dopravní nehodě. Na místě probíhají vyprošťovací práce, kolona se ale netvoří. A na Praze 10 ve Strašnicích v průběžné ulici na křižovatce s Nupackou došlo ke střetu osobního auta s motorkou. Tolik tedy k dopravě, my pojďme ještě na nějaký ten živák a za chvilku tu máme další rychlý přehled zpráv.
0: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr Krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
4: S Rockzonem na DABu i na Radhošce vyhrabu.
5: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Radio Rockzone. Muzika na tělo.

0: 7 hodina večerní na rádiu Rockzone, přátelé, to znamená jenom jediný, a to, že se vám od mikráku opět hlásí Frank a Ondřej. A my vám přejeme krásný úterý 2. června 26 a mimo to vám přinášíme samozřejmě další rychlej přehled zpráv. Tak povídej, co máš pro vás hezkýho a novýho.
1: Mám pro vás pozvánky na nějaký koncerty, tak v Praze bude ve vagónu Lakers, anebo v Zachspavu v Plzni si můžete poslechnout Arzen nebo Geronimo. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: U pražského letiště Točná spadlo letadlo. Mexičtí učitelé vyhlásili stávku. Menšík zabojuje o premiérový postup do semifinále Roland Garros. U pražského letiště Točná dnes odpoledne spadlo ultralehké letadlo. Nehodu nepřežili dva lidé, kteří byli na palubě. Policie o tom informovala na síti X. Okolnostmi pádu letadla se budou nyní zabývat kriminalisté společně s pracovníky Úřadu pro civilní letectví. Letiště Točná je neveřejné letiště, jehož provozovatelem je společnost Leteckého muzea Točná. Nehoda se stala krátce po 16:00 a na místo byly povolány všechny složky integrovaného záchranného systému. Na místě byly dvě osoby bez známek života a byl tam tedy přivolán koroner. Městské divadlo v Chomutově má zpět všechny 4 sochy můz. Na budovu právě přibyly poslední, které doplnili ty, co se vrátili už před 2 lety, pokračuje Dušan Valenta.
3: Divadlo znovu vypadá jako při otevření v roce 1905. O navrácení soch usilovali Chomutované delší dobu. Magistrát jim teď vyšel vstříc v rámci participativního rozpočtu, tedy té části peněz, o kterých rozhodují přímo obyvatelé města. Umělecké můzy z divadla zmizely po válce, prý byly ve špatném stavu. Nové sochy jsou z umělého kamene a mají přes 2,5 metru.
1: Centrem mexické metropole znovu zmítaly protesty. Včerejší demonstrace se zúčastnili tisíce učitelů, někteří z nich se střetli s policisty. Ti podle deníku El País použili slzný plyn, aby jim zabránili dostat se na hlavní náměstí, kde se mají konat slavnosti fotbalových fanoušků během mistrovství světa. To začíná v Mexiku, Spojených státech a Kanadě 11. června. Mexičtí učitelé hrozí pokračování protestů i během šampionátu. Učitelské odbory včera vyhlásili časově neomezenou stávku a v nejméně 10 ze 30 států Mexické federace se zastavila výuka.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Jakuba Menšíka čeká na pařížské Antuce premiéra ve čtvrtfinále Grand Slamu. 20-letý rodák z Prostějova zabojuje o postup mezi 4 nejlepší tenisty Roland Garros v duelu s o rok mladším Fonsekou z Brazílie. Menšíkův zápas s 28. nasazeným hráčem začne nejdříve ve 2015. Mick Jagger prohlásil, že se nemůže dočkat, až se z The Rolling Stones vrátí zpátky na pódia. Rockové legendy se momentálně chystají 10. července vydat své v pořadí už 25. studiové album s názvem Foreign Tongues. Ačkoliv je nové album na spadnutí, Stones zatím nemají naplánované žádné termíny turné, které by ho podpořili. Koncem roku 2025 potvrdili, že zrušili plány na britské a evropské stadionové turné pro rok 2026, protože se Keith Richards nemohl zavázat k jeho odehrání. Nedávno však naznačil, že by na šňůru mohli vyrazit v roce 2027. Totéž naznačil i Mick Jagger. Dnes večer už nás čeká zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami. Ojediněle se mohou objevit i bouřky. Nejvyšší teploty nám pořád můžou vystoupat až k 19 stupňům.
0: Ondro, moc krát děkuji. No a my už si, přátelé, pojďme dát náš další pravidelný pořad, kterým je hraní na vaše přání. Čili pokud si chcete něco nechat zahrát, neváhejte mi napsat na e-mail hrajeme@rockzone.cz nebo si zavolejte na 255 700 707, však už to znáte. Teď už se ale pojďme dát divokýho Billa a jejich Plakala.
2: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: kromě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Novinka. Exkluzivně na Rádio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.
1: Atlantic Georgi obvykle pocházejí jižanské bluesové kapely, takže alternativní metal Seven Dust je velkou výjimkou. Seven Dust je hodně zkušená kapela a má za sebou už 15 desek. A ta poslední se jmenuje One a vyšla na 1. máje. Na podzim budou hrát a propagovat svoji novou desku v Evropě, ale není jisté, zda budou hrát i v Praze. Takže zatím nám stačí jen nová deska. A to uslyšíte večer v 11 na Rádio Rock Zone.

0: Radio Rock Zone.
1: Musíme si promluvit. Vážně pro mě hodně znamenáš. Ale takhle už to dál nejde. Nejde o tebe. No, vlastně jde. No jo, je čas tě vystěhovat.
2: Něco tě zabírá místo? Odklid to.
1: Boxy od půl metru čtverečního. Přístup 24 hodin denně. Tři lokality v Praze. Holešovice, Dejvice a Pankrác. Podívejte se na lesmes.cz.
2: Lesmes. Les stres.
3: Má tvoje oblíbená kapela na to dostat se až na vrchol žebříčku? Právě tvůj hlas může rozhodnout o tom, kdo ovládne další Českou desítku s Aňu. Poslouchej Českou desítku s Aňu každou středu v 9 večer a v repríze v sobotu ve stejný čas. Mladá hudba, která si zaslouží tvoji pozornost. To je Česká desítka s Aňu na Rádiu Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone.
4: Muzika na tělo.

0: Tak jo, přátelé, 8 hodina večerní na rádiu Rockzone, zhruba za minutu a půl, to znamená jenom jediný, a to sice, že s vám Frank a Ondřej naposled dneska hlásí od mikráku a přinášíme vám poslední dnešní komentovaný rychlej přehled zprávy. Ještě před ním přejeme krásný 3. června, taky všechno nejlepší k svátku všem Jarmilům a Jaromilům, který ho dneska slaví. No a tohle chytrosti ode mě, tak Ondro, povídej, co pro nás máš hezkýho?
1: Mám pro vás před zprávama pozvánku na nějaký kytarový koncerty v Praze, v Jazzdoku, to budou třeba Tour Guide Blonde, anebo ve vagónu Offspring Prague Revival. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Zlín se dočká nové hlavní silnice. Jih Itálie zasáhlo zemětřesení a na fotbalové mistrovství bude pomáhat videorozhodčí. Pražské metro už zase jezdí bez omezení. Kvůli technické závadě byl jeho provoz přerušený asi hodinu a půl na části linky B. O obnovení provozu informuje dopravní podnik na svém webu. V době výluky mohli cestující využít náhradní autobusy. Řidičům ve Zlíně začala prověrka pevných nervů. Náš zpravodaj Jan Čada už ví, co začínající oprava hlavního tahu městem na více než kilometrovém úseku přináší.
3: Hezký den přeji, ve Zlíně to bude docela horké léto. Oprava hlavního tahu od Vizovic průběžně v jednom pruhu, zdržení hlavně z rána značné. Přesná trefa od jednoho řidiče z Vizovic je už dvakrát, jednou zdržení pětiminutové, po druhé ale trojnásobné. 14 dnů oprava jedním směrem, 14 opačně. A až dojdou školáci pro vysvědčení, dáme si to na měsíc a půl na silnici 1/49 pro změnu na druhém konci města znovu.
1: Jih Itálie krátce po půlnoci zasáhlo silnější zemětřesení. Mělo sílu 6,2 stupně. Otřes byl cítit i daleko od epicentra, jak píší agentury. Epicentrum zemětřesení bylo v moři u pobřeží Kalábrie. Podle agentur otřes zřetelně pocítili obyvatelé některých jižních regionů vedle Kalábrie i na Sicílii a v Apulii.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Rozhodčím na nadcházejícím fotbalovém mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku bude pomáhat systém VAR s posuzováním offsideů přímo během hry. Sudí dostanou zprávu o zjevných offsideových postaveních do sluchátka, aby mohli okamžitě přerušit hru a nemuseli čekat na přezkoumání břehem během přerušení. Zástupci FIFA představili novinářům technologické novinky během dnešní online prezentace. Def Leppard potěšili fanoušky. Poslali jim svoji verzi hitu depešáků Personal Jesus. Videoklip k ní natočili v únoru během jejich angažmá v Las Vegas, které si nemůžou pořád vynachválit. Song jako takový ale původně nahráli už v roce 2018 pro sérii Spotify Singles. A není toto jediné, čím chce kapela udělat svým věrným radost. V současnosti také pracuje na svém 13. studiovém albu, které by mělo spatřit světlo světa na začátku příštího roku. Noci na dnešek už bude zataženo až oblačno, postupně od jihozápadu na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami. Výjimečně se můžou objevit i bouřky. Nejnižší teploty nám můžou klesnout na 11 stupňů.
0: Ondro, já tě moc krát děkuji, užij si zbytek večera a my se uvidíme a uslyšíme zase někdy příště. Budu se těšit.
1: Taky se budu těšit, dobrou noc.
0: Dobrou noc a my si, přátelé, pojďme dát poslední společnou hodinku plnou skvělých pecek na tělo, hned které pro vás mám třeba Sabaton, Davida Kolera a nebo Linkin Park a jejich Crawling.
2: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak jo, přátelé, pojďme mrknout, jak to vypadá aktuálně s dopravou. No a začneme třeba v Praze, v Patočkově ulici, u křižovatky s ulicí Pod Královkou směrem k tunelovému komplexu havarovala dvě osobní auta. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh. Na D1 na 35. a 5. kilometru ve směru na Prahu stojí Ukrajince porouchané auto, dejte tam pozor. Na D1 ve směru na Brno na 60. kilometru stojí porouchané auto, taky dejte pozor. A na dálnici D1 na 214. kilometru směrem od Brna na Vyškov dejte pozor na porouchané vozidlo. Tolik tedy k dopravě. My pojďme na další muziku a vykopneme stovinku od Nickelback s názvem Bones for the Crows.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
2: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu od poslech Toma Fredeho na Radio Rock Zone.
0: Novinka, exkluzivně na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone.
1: Muzika na tělo.
2: It started off so well.

0: Rádio Rockzone, počasí.
1: Pojďme se mrknout, jak to aktuálně vypadá a bude vypadat s počasím. Teď mi to tu píše 21 stupňů a převážně slunečno. V noci očekávejte zataženo až oblačno. Postupně od jeho západu na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami, výjimečně i bouřkami. Na východě Moravy a ve Slezsku bude zpočátku malá oblačnost, srážky až kránu a jen ojedinělé. Nejnižší teploty 16 až 11, v 1000 metrech na horách kolem 9. Zítra bude zataženo až oblačno na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami, ojedinělé i bouřkami. Během dne bude od západu kromě Slezska a východu Moravy srážky a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 15 až 19, místy ve Slezsku a v západní polovině Čech kolem 20, v 1000 metrech na horách kolem 12. Tolik tedy k počasí, my pojďme na další muziku. Čeká nás UFO a nebo Evanescence a Kay Flay a jejich Fight Like a Girl.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
2: Atlanty Georgie obvykle pocházejí jižanské bluesové kapely, takže alternativní metal Seven Dust je velkou výjimkou. Seven Dust je hodně zkušená kapela a má za sebou už 15 desek. A ta poslední se jmenuje One a vyšla na 1. máje. Na podzim budou hrát a propagovat svoji novou desku v Evropě, ale není jisté, zda budou hrát i v Praze. Takže zatím nám stačí jen nová deska. A to uslyšíte večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Tak jo, přátelé, s touhletou kvalitou, která nestárne, se s vámi Frank pro dnešek loučí. Vy si samozřejmě užijte zbytek úterního večera a dávejte na sebe pozor. My se uslyšíme každopádně až příští úterý, protože odjíždím pryč, začíná festivalová sezóna, tak já si jedu užít první festival do Polska, ale... No a vy se tady mějte krásně a já se na vás budu těšit příští úterý klasicky v náš čas od 6 do 9 večer. Do té doby, čus!
1: Radio Rock Zone.
2: Muzika na tělo.
3: Rozsviťme Česko. Projekt u příležitosti Světového dne roztroušené sklerózy. Společně rozsvěcujeme cestu lidem s roztroušenou sklerózou. Přijďte je podpořit a zasadit slunečnici i ve vašem městě. Už 28. května startujeme v Praze v dolní části Václavského náměstí a Českých Budějovicích. O dalších městech se dozvíte na nfimpuls.cz/rozsviťme-česko. Podpořte sázení slunečnic. Podpořte Rozsviťme Česko.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Sejdem se na Rock Doku a bude nám do skoku. Budou tam Portless a taky pankáči, pověstní totáči. Party Rádia Rock Zone. 11. června na lodi Cargo Galery na Smíchově. Vstup v 18.30.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Motoristé chtějí na podzim dobít Prahu i Brno. Pentagon nemůže vyhodit z armády transgenderové vojáky. A cestující na fotbalový šampionát dostanou doporučení. Motoristé chtějí na podzim dobít Prahu i Brno. Vládní strana si v letošních komunálních volbách myslí i na volební úspěch v Ostravě. Předseda strany a šéf diplomacie Petr Macinka dodal, že o spolupráci v letošních senátních volbách motoristé jednají se svými koaličními partnery, tedy s ANO a SPD. Motoristé spolu s přísahou uspěli před 2 lety ve volbách do Evropského parlamentu a loni samostatně ve volbách do sněmovny. Výrobce cibuláků tápe. Provoz v Dubí, kde tradiční porcelán vyrábějí, je energeticky velmi náročný. Majitelé podle našeho zpravodaje Dušana Valenty řeší, co s továrnou dál.
2: Zdravím spod Krušnohoří, jak to s porcelánkou nedaleko Teplic dopadne, není vůbec jisté. Historie firmy, o které se někdy mluví jako o rodinném stříbře, je víc než 140 letá. Novodobé éře byla asi nejúspěšnější v 90. letech. Drahé energie a materiál ale udělali své a teď je to spíš firmička o 120 zaměstnancích. Budoucnost výroby řeší akcionáři. Ryze ekonomický pohled je zatím v menšině a rušení firmy se nekoná. Ale pokud porcelánka nezačne vydělávat, budou se cibuláky dělat jinde.
1: Americké ministerstvo války zatím nemůže postavit do civilu transgenderové vojáky. Rozhodl o tom odvolací soud. Podle soudu ale může bývalé ministerstvo obrany transgenderové osoby vyloučit z náboru. Trumpova politika vůči transgenderovým vojákům se podle organizací na ochranu práv LGBT+ lidí může týkat až 15 000 příslušníků ozbrojených sil.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Fotbaloví fanoušci mířící na šampionát dostanou doporučení. To dnes představí ministerstvo zahraničí ve spolupráci s fotbalovou asociací a ministrem pro sport. Základní informace už dříve zveřejnilo ministerstvo na svém webu. Obsahují základní rady pro pobyt návštěvníků turnaje, informace o konzulární asistenci, vstupenkách či vstupu na stadiony a do fanzón. V noci na dnešek už bude zataženo až oblačno a postupně od jihozápadu na většině území občas déšť nebo přehánky. Výjimečně se mohou objevit i bouřky. Na východě Moravy a ve Slezsku bude zpočátku malá oblačnost, srážky až kránu a jen ojediněle. Nejnižší teploty mohou klesnout na 11 stupňů.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

Fun The Georgi obvykle pocházejí jižanské bluesové kapely, takže alternativní metal Seven Dust je velkou výjimkou. Seven Dust je hodně zkušená kapela a má za sebou už 15 desek. A ta poslední se jmenuje One a vyšla na 1. máje. Na podzim budou hrát a propagovat svoji novou desku v Evropě, ale není jisté, zda budou hrát i v Praze. Takže zatím nám stačí jen nová deska. A to uslyšíte večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Sněmovna podpořila růst rodičovské. Slováci se vrhli na hypotéky a Serena Williamsová se vrací na kurt. Český voják po návratu z mise v Kongu skončil v izolaci kvůli ebole. Preventivně ve specializovaném armádním centru biologické ochrany v Těchotíně na Orlicko-Ústecku. Příznaky infekce, která se v Kongu šíří, voják nemá. Voják byl z Česka na pozorovací mírové misi jediný. Podle serveru není potvrzené, že by přišel do kontaktu s někým, kdo byl ebolou přímo nakažený. Voják do Česka dorazil 2 dny po americkém lékaři, který byl kvůli kontaktu s ebolou hospitalizovaný v pražské nemocnici na Bulovce. Vláda chce dopřát rodičům vyšší příspěvek. Od příštího roku by se mohl zvýšit o 50 000 korun na 400 000 korun. Rodičům dvojčat a vícerčat stát slibuje předat místo 700 800 000 korun. Sněmovna podpořila v dnešním úvodním kole vládní novelu, která zvýšení předpokládá pro rodiče dětí narozené po 1. lednu roku 2027. Státní rozpočet to podle Ministerstva práce a sociálních věcí bude stát 230 milionů korun v prvním roce. Část opozice proto znovu volá po zavedení valorizace. Novelu teď posoudí sociální výbor. Slováci se vrhli na hypotéky, ceny bytů totiž přepisují u našich sousedů rekordy. Jen za první kvartál letošního roku zdražili v průměru o 14%.
2: Zdražili najmä starší byty na západnom a strednom Slovensku. Dvojciferný rast přes 10% zaznamenali i nové nehnuteľnosti. Najviac pocítili zdražovanie ľudia v Bratislave takmer 20% a v Banskobystrickom kraji 16%. Tento vývoj podporil rekordné objemy nových hypoték v objeme až 20 miliard korún, čo je medziročne o takmer 30% viac. Ľudia sa chcú teraz vyhnúť aj rastúcim úrokovým sadbám. Jozef Válko, Slovensko.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Americká tenisová hvězda Serena Williamsová se vrací na kurty. 4 roky po ukončení kariéry nastoupí a odehraje 4 hru na trávě v Queens klubu. Pro start v turnaji dostala tenisová ikona divokou kartu. Williamsové je nyní 44 let a 8 měsíců. Během kariéry nazbírala rekordních 73 titulů ve 2 hře a strávila 319 týdnů v čele světového žebříčku. Je jedinou tenistkou, která zkompletovala kariérní Golden Slam, tedy triumfy na všech 4 Grand Slamech i olympijských hrách ve 2 hře i 4 hře. Noci na dnešek bude zataženo až oblačno, postupně od jihozápadu na většině území občas déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřky. Nejnižší teploty klesnou na 11 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

se mě, kolik se mi stačilo poznat. A já jim řek, že spousty. Ptali se mě, co jsem s nima dělal.

Atlanty Georgia obvykle pocházejí jižanské bluesové kapely, takže alternativní metal Seven Dust je velkou výjimkou. Seven Dust je hodně zkušená kapela a má za sebou už 15 desek. A ta poslední se jmenuje One a vyšla na 1. máje. Na podzim budou hrát a propagovat svoji novou desku v Evropě, ale není jisté, zda budou hrát i v Praze. Takže zatím nám stačí jen nová deska. A to uslyšíte večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Motoristé chtějí na podzim dobít Prahu i Brno. Pentagon nemůže vyhodit z armády transgenderové vojáky. A cestující na fotbalový šampionát dostanou doporučení. Motoristé chtějí na podzim dobít Prahu i Brno. Vládní strana si v letošních komunálních volbách myslí i na volební úspěch v Ostravě. Předseda strany a šéf diplomacie Petr Macinka dodal, že o spolupráci v letošních senátních volbách motoristé jednají se svými koaličními partnery, tedy s ANO a SPD. Motoristé spolu s přísahou uspěli před 2 lety ve volbách do Evropského parlamentu a loni samostatně ve volbách do sněmovny. Výrobce cibuláků tápe. Provoz v Dubí, kde tradiční porcelán vyrábějí, je energeticky velmi náročný. Majitelé podle našeho zpravodaje Dušana Valenty řeší, co s továrnou dál.
2: Zdravím spod Krušnohoří, jak to s porcelánkou nedaleko Teplic dopadne, není vůbec jisté. Historie firmy, o které se někdy mluví jako o rodinném stříbře, je víc než 140 letá. Novodobé éře byla asi nejúspěšnější v 90. letech. Drahé energie a materiál ale udělali své a teď je to spíš firmička o 120 zaměstnancích. Budoucnost výroby řeší akcionáři. Ryze ekonomický pohled je zatím v menšině a rušení firmy se nekoná. Ale pokud porcelánka nezačne vydělávat, budou se cibuláky dělat jinde.
1: Americké ministerstvo války zatím nemůže postavit do civilu transgenderové vojáky. Rozhodl o tom odvolací soud. Podle soudu ale může bývalé ministerstvo obrany transgenderové osoby vyloučit z náboru. Trumpova politika vůči transgenderovým vojákům se podle organizací na ochranu práv LGBT+, lidí může týkat až 15 000 příslušníků ozbrojených sil.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Fotbaloví fanoušci mířící na šampionát dostanou doporučení. To dnes představí ministerstvo zahraničí ve spolupráci s fotbalovou asociací a ministrem pro sport. Základní informace už dříve zveřejnilo ministerstvo na svém webu. Obsahují základní rady pro pobyt návštěvníků turnaje, informace o konzulární asistenci, vstupenkách či vstupu na stadiony a do fanzón. V noci na dnešek už bude zataženo až oblačno a postupně od jeho západu na většině území občas déšť nebo přehánky. Výjimečně se mohou objevit i bouřky. Na východě Moravy a ve Slezsku bude zpočátku malá oblačnost, srážky až kránu a jen ojediněle. Nejnižší teploty mohou klesnout na 11 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Sněmovna podpořila růst rodičovské. Slováci se vrhli na hypotéky a Serena Williamsová se vrací na kurt. Český voják po návratu z mise v Kongu skončil v izolaci kvůli ebole. Preventivně ve specializovaném armádním centru biologické ochrany v Těchotíně na Orlicko-Ústecku. Příznaky infekce, která se v Kongu šíří, voják nemá. Voják byl z Česka na pozorovací mírové misi jediný. Podle serveru není potvrzené, že by přišel do kontaktu s někým, kdo byl ebolou přímo nakažený. Voják do Česka dorazil 2 dny po americkém lékaři, který byl kvůli kontaktu s ebolou hospitalizovaný v pražské nemocnici na Bulovce. Vláda chce dopřát rodičům vyšší příspěvek. Od příštího roku by se mohl zvýšit o 50 000 korun na 400 000 korun. Rodičům dvojčat a vícerčat stát slibuje předat místo 700 800 000 korun. Sněmovna podpořila v dnešním úvodním kole vládní novelu, která zvýšení předpokládá pro rodiče dětí narozené po 1. lednu roku 2027. Státní rozpočet to podle Ministerstva práce a sociálních věcí bude stát 230 milionů korun v prvním roce. Část opozice proto znovu volá po zavedení valorizace. Novelu teď posoudí sociální výbor. Slováci se vrhli na hypotéky, ceny bytů totiž přepisují u našich sousedů rekordy. Jen za první kvartál letošního roku zdražili v průměru o 14%.
2: Zdražili najmä staršie byty na západnom a strednom Slovensku. Dvojciferný rast cez 10% zaznamenali i nové nehnuteľnosti. Najviac pocítili zdražovanie ľudia v Bratislave takmer 20% a v Banskobystrickom kraji 16%. Tento vývoj podporil rekordné objemy nových hypoték v objeme až 20 miliárd korún, čo je medziročne o takmer 30% viac. Ľudia sa chcú teraz vyhnúť aj rastúcim úrokovým sadzbám. Jozef Válko, Slovensko.
0: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
1: Americká tenisová hvězda Serena Williamsová se vrací na kurty. 4 roky po ukončení kariéry nastoupí a odehraje 4 hru na trávě v Queens klubu. Pro start v turnaji dostala tenisová ikona divokou kartu. Williamsové je nyní 44 let a 8 měsíců. Během kariéry nazbírala rekordních 73 titulů ve dvouhře a strávila 319 týdnů v čele světového žebříčku. Je jedinou tenistkou, která zkompletovala kariérní Golden Slam, tedy triumfy na všech 4 Grand Slamech i olympijských hrách ve dvouhře i 4 hře. V noci na dnešek bude zataženo až oblačno, postupně od jihozápadu na většině území občas déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřky. Nejnižší teploty klesnou na 11 stupňů.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: I figured out a way to break into Buckingham Palace. I don't want to get anybody in trouble, but I figured it out. Let's dance.
1: Že letos na jaře vycházejí jen bluesové nebo metalové nahrávky. No a dnes tu mám jednu metalovou od francouzské skupiny Etwas. Jmenuje se Fall of Kingdom. Kapelu tvoří zpěvačka Caroline a multi-instrumentalista Silver. Hrají velmi specifický žánr, který sami definují jako okultní symfonický metal z prvky black metalu. Tak si to teda užijte. Večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Motoristé chtějí na podzim dobít Prahu i Brno. Pentagon nemůže vyhodit z armády transgenderové vojáky. A cestující na fotbalový šampionát dostanou doporučení. Motoristé chtějí na podzim dobít Prahu i Brno. Vládní strana si v letošních komunálních volbách myslí i na volební úspěch v Ostravě. Předseda strany a šéf diplomacie Petr Macinka dodal, že o spolupráci v letošních senátních volbách motoristé jednají se svými koaličními partnery, tedy s ANO a SPD. Motoristé spolu s přísahou uspěli před 2 lety ve volbách do Evropského parlamentu a loni samostatně ve volbách do sněmovny. Výrobce cibuláků tápe. Provoz v Dubí, kde tradiční porcelán vyrábějí, je energeticky velmi náročný. Majitelé podle našeho zpravodaje Dušana Valenty řeší, co s továrnou dál.
2: Zdravím spod Krušnohoří, jak to s porcelánkou nedaleko Teplic dopadne, není vůbec jisté. Historie firmy, o které se někdy mluví jako o rodinném stříbře, je víc než 140letá. Novodobé éře byla asi nejúspěšnější v 90. letech. Drahé energie a materiál ale udělali své a teď je to spíš firmička o 120 zaměstnancích. Budoucnost výroby řeší akcionáři. Ryze ekonomický pohled je zatím v menšině a rušení firmy se nekoná. Ale pokud porcelánka nezačne vydělávat, budou se cibuláky dělat jinde.
1: Americké ministerstvo války zatím nemůže postavit do civilu transgenderové vojáky. Rozhodl o tom odvolací soud. Podle soudu ale může bývalé ministerstvo obrany transgenderové osoby vyloučit z náboru. Trumpova politika vůči transgenderovým vojákům se podle organizací na ochranu práv LGBT+, lidí může týkat až 15 000 příslušníků ozbrojených sil.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Fotbaloví fanoušci mířící na šampionát dostanou doporučení. To dnes představí ministerstvo zahraničí ve spolupráci s fotbalovou asociací a ministrem pro sport. Základní informace už dříve zveřejnilo ministerstvo na svém webu. Obsahují základní rady pro pobyt návštěvníků turnaje, informace o konzulární asistenci, vstupenkách či vstupu na stadiony a do fanzón. V noci na dnešek už bude zataženo až oblačno a postupně od jeho západu na většině území občas déšť nebo přehánky. Výjimečně se mohou objevit i bouřky. Na východě Moravy a ve Slezsku bude zpočátku malá oblačnost, srážky až kránu a jen ojediněle. Nejnižší teploty mohou klesnout na 11 stupňů.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

že letos na jaře vycházejí jen bluesové nebo metalové nahrávky. No a dnes tu mám jednu metalovou od francouzské skupiny Etwas. Jmenuje se Fall of Kingdom. Kapelu tvoří zpěvačka Caroline a multi-instrumentalista Silver. Hrají velmi specifický žánr, který sami definují jako okultní symfonický metal s prvky black metalu. Tak si to teda užijte. Večer v 11 na rádiu Roxou.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Sněmovna podpořila růst rodičovské. Slováci se vrhli na hypotéky a Serena Williamsová se vrací na kurt. Český voják po návratu z mise v Kongu skončil v izolaci kvůli ebole. Preventivně ve specializovaném armádním centru biologické ochrany v Těchotíně na Orlickou Ústecku. Příznaky infekce, která se v Kongu šíří, voják nemá. Voják byl z Česka na pozorovací mírové misi jediný. Podle serveru není potvrzené, že by přišel do kontaktu s někým, kdo byl ebolou přímo nakažený. Voják do Česka dorazil 2 dny po americkém lékaři, který byl kvůli kontaktu s ebolou hospitalizovaný v pražské nemocnici na Bulovce. Vláda chce dopřát rodičům vyšší příspěvek. Od příštího roku by se mohl zvýšit o 50 000 korun na 400 000 korun. Rodičům dvojčat a vícerčat stát slibuje předat místo 700 800 000 korun. Sněmovna podpořila v dnešním úvodním kole vládní novelu, která zvýšení předpokládá pro rodiče dětí narozené po 1. lednu roku 2027. Státní rozpočet to podle Ministerstva práce a sociálních věcí bude stát 230 milionů korun v prvním roce. Část opozice proto znovu volá po zavedení valorizace. Novelu teď posoudí sociální výbor. Slováci se vrhli na hypotéky, ceny bytů totiž přepisují u našich sousedů rekordy. Jen za první kvartál letošního roku zdražili v průměru o 14%.
2: Zdražili najmä staršie byty na západnom a strednom Slovensku. Dvojciferný rast cez 10% zaznamenali i nové nehnuteľnosti. Najviac pocítili zdražovanie ľudia v Bratislave takmer 20% a v Banskobystrickom kraji 16%. Tento vývoj podporil rekordné objemy nových hypoték v objeme až 20 miliárd korún, čo je medziročne o takmer 30% viac. Ľudia sa chcú teraz vyhnúť aj rastúcim úrokovým sadzbám. Jozef Válko, Slovensko.
0: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
1: Americká tenisová hvězda Serena Williamsová se vrací na kurty. 4 roky po ukončení kariéry nastoupí a odehraje 4 hru na trávě v Queens klubu. Pro start v turnaji dostala tenisová ikona divokou kartu. Williamsové je nyní 44 let a 8 měsíců. Během kariéry nazbírala rekordních 73 titulů ve 2 hře a strávila 319 týdnů v čele světového žebříčku. Je jedinou tenistkou, která zkompletovala kariérní Golden Slam, tedy triumfy na všech 4 Grand Slamech i olympijských hrách ve 2 hře i 4 hře. Noci na dnešek bude zataženo až oblačno, postupně od jihozápadu na většině území občas déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřky. Nejnižší teploty klesnou na 11 stupňů.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.